0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se sejdou dnes odpoledne k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice jí zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu a nevyřešeným střetem zájmu premiéra Babiše. Ministr vnitra Lubomír Metnar dnes představí plán postupného zvyšování platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Už dříve řekl, že vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech. Každý rok o 2600 až 2900 korun. Za 3 roky tedy až o 8700 korun. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsider. A teď se podíváme do našeho regionu.
3: V pražské MHD dochází k další změně. Týká se tunelbusu. Autobusová linka 145, která jezdí mezi Prahou 6 a 8, ode dneška obsluhuje i zastávku Kuchyňka, a to v obou směrech. Rychlého spojení tunelovým komplexem Blanka tak mohou díky tomu využít rovněž lidé bydlící v okolí ulice v Holešovičkách či studenti vysokých škol a z kolejí kolem Pelc Tyrolky. A počasí dneska čekáme teploty do 25 stupňů, mělo by být jasno, teď po ránu se jen ojedinile mohou vyskytovat mlhy. Z Prahy Dominik Šmaus.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmine. Snídaně šampionů.
1: Je to tak. Krásné úterní ráno, 6:02. Zdravíme vás my dva.
2: Krásné úterý, doufám, že jste se vyspali a že jste ready na nový týden po svátku.
1: Je to přijde jako

0: Nuda tady teďka, dneska.
1: Jak to?
2: No tak v pátek jsme vysílali z auta a dneska jsme zase tady ve studiu, jsme se zase vrátili do toho stejného prostředí, trapas, no. Tak my jsme rádi, že vy jste tady s námi. Krásné ránko ještě jednou. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, tím začínáme. Tak hezké ránko. Hit Radio City.

0: Tohle je Hit Radio, Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We pray, krásné ráno, v 6 hodin, 6 minut, jsme tady my dva. Michal, Jasmin, přejeme hezké ránko. Je to zvláštní, co? Já bych si na to teda jako zvyk docela rychle, kdyby byl jenom 4denní pracovní týden, protože včera teda to pondělí, to bylo za odměnu.
1: To byla pečka, musím říct. Co jste dělali takhle bezsváteční den? Co se dělal ty, Míšo?
0: Člověče, já jsem ležel skoro celý den, já jsem musel odpočívat, protože my jsme v neděli, když se vrátíme ještě o den zpátky, tak jsme si prostě otevřeli lahvinku.
1: Cucli takzvaně.
0: Trošku cucli a prostě včera jsme odpočívali, no, takže přiznávám se bez mučení. Co u Jasmin?
1: Já jsem byla za bráchou a jeho snoubenkou a šli jsme na takový rodinný výlet s jejich roční dcerou, kterou jsem táhla na zádech v takovém tom batohu na děti, takže já jsem si celkem mákla, no, musím říct.
0: To bych nedal. Já jsem byl rád, že jsem včera utáhl sebe, když jsem šel třeba na záchod a zpátky a to bylo všechno. Tak jak vypadalo vaše volné pondělí v případě, že jste měli volno? Samozřejmě je nám úplně jasný, že jste někdo byli v práci. Tak začíná minuta šampionu za malou chvíli. Tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali včera o svátku v pondělí.
1: Číslo k nám 777 937 777, tak pište teďka.
0: Alexandra Sten, mistr saxobeat, 6 hodin, 7 minut a my vám zítra rádi přejeme parádní úterní ráno, tak pojďme na to.

0: hity, hit rádio Alexandra Sten, mistr saxobeat. 6 hodin, 10 minut, startuje minuta šampionů, ptali jsme se vás, co jste dělali včera, pokud jste měli volno, tak startujeme teď.
1: Lucka Rychnov nad Kněžnou běžela psí orienták.
0: Vlaďka Praha, 22 km túra v Krkonoší.
1: Michal Louny, výlet na rozhlednu Sněžník s přítelkyní.
0: Evča Frýdek, místek, pohodička a zákuseček.
1: Jarka Rožnov pod Radhoštěm, sbírání a smažení hříbků, procházka v lese. Mm-hmm.
0: Vicky Králíky, malý pěší výlet na pivko a suchý vrch.
1: Michal Valmes, úplná idylka geocaching.
0: Lenka Rýmařov, manželí vyvezl loštice a tvarušky.
1: Lucka Hranice seděla u červeného vína s fajn společností.
0: Stáňa Hrejkovice, včera jsem dopolvařila a odpoledne sázela kytičky podzimní truhlíky, takže ani neví, že bylo volničko, ale bylo krásně.
1: Jitka Strpíst celý dopoledne sbírala ořechy v místní aleji, odpoledne byla běhat, no a pak má člověk taky tři děti, že?
0: Pavel Němčice, výlet a sbírání hříbku.
1: Míla z Prahy celý víkend pomáhala stěhovat svýmu kamarádovi obchůdek.
0: A mě se líbí ještě zpráva od Martiny z Nového Jičína, taky jsme něco trochu popili. Hrozný. Tak aspoň jsme v tom nebyli sami.
1: Napsalo nám hodně Michalů a Michal má dneska svátek i ten náš, takže všechno nejlepší.
0: Počkej, to jsem vlastně.
1: No to si ty a
0: tak
1: vy
0: můžete
1: další.
0: Psát ještě další zprávy, pište, čekám na to, hezké ráno.

0: Pink, Hit Radio, 7:15, pár minut k tomu, krásné ránečko, šampioni.
1: Musím říct, že tenhle ten víkend byl až podezřele dobrý, aspoň za mě, nevím, jaký z toho máte pocit vy, ale venku babí léto, skoro na tričko, do toho byly dny českého piva, takže sluníčko, pohodička, pivko. A ještě, jestli jste stačili vůbec registrovat, nám udělali radost český tenisový holky, který ve finále porazili Ukrajinu a máme normálně mistryně světa.
0: To je fakt parádní víkend, tak snad jste se ho užili i vy. Nicméně k tomu počásku, jo, opravdu krásný babí léto a teďka tady koukám na novinkách, článek ve 6:45 vyšlo, že říjen bude nadprůměrně teplý a moc nezaprší. A že by tyhle nadprůměrní teploty mohly vydržet po většinu měsíce až do konce měsíce.
1: No tak když po většinu měsíce, tak
0: měsíce,
1: to je
0: tak to, tak to dopadne. Mě by zajímalo, jak má David na jeho svatební cestě vlastně. My totiž nejsme vůbec v kontaktu.
1: A nevíme, jestli teďka je v Japonsku nebo už na Havaji.
0: Jo, vlastně. Protože on to vlastně, ten jeho trip zakončuje na Havaji. Ano, takhle dobře se tady mají zpráva, pane bože, tak závidím mu to. Ale tak na té Havaji bude asi o něco teplej, nicméně my vůbec nejsme v kontaktu a ne, že bychom byli takový jako blbý kámoši, jo. Ale my ho necháváme nebejt, a ať si to prostě užije. A on už tam psal, že jo, a založil skupinu bývalí kamarádi z rádia a my jsme mu ani na tohle nereagovali. My ho prostě necháváme bejt, ale vypadá to, že mu je smutno, no.
1: No tak se těšíme, až se vrátí někdy v půlce měsíce.
0: To má být už, no jasně, tak za dva týdny cca. No tak se těšíme. Vy se můžete těšit na další hity. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita, když jsme se bavili o tom babem létu, který má být až do konce října. Tak hezké úterní ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo?
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
19: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
20: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
19: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
21: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
22: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení taky dnes ráno čeká na Pražském okruhu. Dávejte si pozor mezi kilometry 22 a 23 ve směru na Rozini. Probíhají tam práce údržby. No a opatrně taky na výjezdu z Prahy ve směru k dálnici D8, kde se nárazově dělají kratší kolony.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: těžký, co? Návrat do reality po prodlouženém víkendu, ale nějak to zvládneme. Robin Schulz, Alida In Your Eyes, 6 hodin 31 minut, tohle je Hit Radio, dobrý ráno. David, teda, je to David vlastně. David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, na splašenou AI už prý existuje recept. NVIDIA představila v pondělí nový bezpečnostní systém, který má držet AI agenty na úzdě i v okamžiku, kdy se pokusí překročit nastavené hranice. Pokud se o to agent pokusí, systém ho dokáže izolovat a zastavit během milisekund. Soud v americkém státě Utah nařídil propuštění 71-letého muže, který strávil několik desítek let v celé smrti. Muži odsouzenému k smrti za vraždu pomohl na svobodu test DNA, který se neshodoval s jeho vzorkem. No a vítěz pražského půlmaratonu z roku 2022 Kenyan Philemon Kiplimo dostal 2letý zákaz startů za doping. 27-letý běžec měl 19. července při mimosoutěžní kontrole v Keni pozitivní test na chlortalidon, což je diuretikum, které může být použito k maskování přítomnosti jiných zakázaných látek.
0: Takže Kenyan si pomohl zakázanými látkami. Philemon si pomohl. Já jsem si vždycky říkal, že ty Kenyani prostě běhají, protože mají dlouhý nohy, no, ne, že si občas něco tady jako šupnou, no. To je bordel. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin, NSYNC, I Want You Back. No a pokud náhodou neposloucháte Hit Radio mezi 12 a 13, tak důvod je, protože vám hrajeme srdcovky, konkrétně Jirka Plnář, 5 a 1 vybíráte vy, tak pojďme na to. NSYNC na Hit Radio v

0: 6.39, Damiano David, The First Time, tohle je Hit Radio. A já jsem smutný, hele, moc.
1: Proč?
0: Zbouraj mi vysílače, čověče.
1: Vysílače?
0: Nezbouraj vysílače, teda Hit Radia, ale zbouraj mi vysílače, který jsem bral jako svý dva kámoši při nočních cestách domů. Vysílače Liblice u Českého Brodu.
1: Mm-hmm.
0: Mimochodem nejvyšší stavba v České republice. Ta půjde po 50 letech k zemi už za 2 týdny. Je to definitivní, jo. Oni už ničeho nejsou, na nich vysílal kdysi dávno a Český rozhlas a tak dále, na AM vlastně ve frekvenci. A ten další provoz by stál necelých 200 milionů, aby to mohlo pokračovat, a nikdo se o ně nepřihlásil. Jako nedivím se tomu na jednu stranu, ale za mě velká škoda. Já jsem tomu měl vztah a vždycky, když jsem se, a často jsem se vracel a vracívám vlastně z východních Čech od Hradce Králové do Prahy po dálnici, tak vlastně už od Hradce byli vidět, jak tam svítě, jo, 355 metrů, a já vždycky říkám, hele, vracím se, já mám husíku, že říkám, vracím se domů a teďka mi je pošlou k zemi, jo, a já už asi 2 měsíce spřádám v hlavě plán, jak na ně vylíst, ale oni tam jsou čidla, tak to asi úplně nepůjde.
1: Mně se líbí tě vidět v téhletý poloze, jo, ještě s tím podkresem, co byl, že vlastně tě to opravdu dojímá je vidět.
0: Opravdu je to... Jako chápu, že ty vysílače už jsou k ničemu na jednu stranu, ale na druhou je to takovej fakt orientační bod, nebo opravdu takovej kámo, že vždycky jedeš domů, vidíš je tam a říkáš si, no jo, nazdar kluci, jo.
1: A tak to možná jako máme všichni něco takovýho, no.
0: No schválně, jestli třeba vy, kdo nás posloucháte, když jedete třeba někud domů, ať už z práce nebo do práce, tak samozřejmě potkáváte něco takového ikonického. A co kdyby vám to zbourali, no tak budete taky smutné jako já, že jo, samozřejmě. Nicméně pro zajímavost. A nejvyšší stavba v Čechách, tak ten rekord se přesune, až teda půjdou v zemi, na západ Čech. Bude to Plzeňský kraj. Mm-hmm. Nejvyšší stavba bude vysílač Krašov, který měří 347,5 metru.
1: Mm-hmm.
0: No tak od 12. října bude probíhat demolice, tak jestli vás to zajímá, já tam určitě budu
1: plakat,
0: stát,
1: viď?
0: A budu řvát. Abych neřekl v životě, že mě dojmou vysílače, ty vole. Vysílače Liblice, tak my se s váma předčasně loučíme. Lion P na Rita Hora, For You, za malou chvíli taky 21 Pilots, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je, tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Praze. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 29.9. od 12 hodin Palackého náměstí Praha.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
13: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: To je boží kuchyň.
18: A jak je praktická.
19: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
17: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
18: Je skvělá. Viď, Jardo.
19: www.jninteriér.cz.
20: Využijte váš prostor.
21: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
22: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
23: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz v naší metropoli by aktuálně měl být bez větších problémů a komplikací. Bez zdržení se zatím jezdí na všech větších příjezdovkách do Prahy. Připomenu tak jen omezení v centru, kde se pracuje v ulici Legerova a taky na Nuselském mostě.
25: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
26: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 21 Pilots, Hit Radio 6.54. Dobré ráno, šampioni.
1: O víkendu se na předávání cen MTV potkali dvě úplně jiný generace vlastně popových královen. Jo? Byla tam Taylor Swift, byla tam Madonna. Taylor, ta se stala nejúspěšnějším a nejvíce oceňovaným umělcem vůbec v celé historii udílení cen MTV. A Madonna, tak ta si zase tradičně drží místo v tom počtu získaných sošek. Ale co mě baví, že Madonna vlastně na MTV vystupovala ještě, když já jsem třeba nebyla na světě, jo? A možná taky spousta dalších posluchačů.
2: To je vlastně pravda, to mě nenapadlo. To ani já? Možná.
1: No,
2: asi,
1: možná.
2: Což si teoreticky, asi jo. No a přitom, já třeba, když jsem byl menší, když jsem byl mladší, tak tu Madonu jsem si říkal, vždycky máma to poslouchá.
1: Jo, moje taky.
2: Říkám, Madonna, si tohle, a čověče, já Madonu miluju.
1: Mě jako tím nakazila máma už tehdy, když jsem byla dítě, je fantastická, no.
2: No tak Madoně gratulujeme, že tam se sbírala teda všechny sošky, co šlo. Jo, ta prostě jenom šla, jenom podle mě tam přišla s košíkem.
1: Dejte mi to.
2: No ale my jsme vám taky minulý týden slíbili, tady byla řeč o Taylor Swift a slíbili jsme vám, že v pátek ráno vám zahrajeme song, který vydala v pátek ráno v 6. Jenomže my jsme vysílali z auta a tak nějak jsme na to trošku zapomněli a já jsem si na to víkendu vzpomněla, mě to mrzelo, člověče. Celý víkend si říkám, my jsme něco slíbili a nedodrželi. Normální slibotechny. Tak to je ono.
1: Patient Zero,
2: jo. Je to Taylor Swift, já to jsem četl v komentářích na internetu, tak lidi jsou tak jako rozpůlený, jo. Jedna polovina to jsou ty Swiftáci, tak to je super, prostě paráda. A pak tam jsou ty druhý a říkají, no, to zní stejně, no. Když to porovnáme schválně, jo, s Opelite, je to úplně stejný, jenom tohle je trošku rychlejší.
1: Ale tak nepodsouvejme úsudek, pojďme si to poslechnout celý, ne?
2: Pojďme to zkusit. Taylor Swift, Patient Zero, Hit Radio 6.56, hezké ráno.

0: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou u pracovní večeře mluvit o Evropské unii. Hlavně o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. 7 zástupců států, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, aby otevřel korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. První 4 dny byly vyhrazeny školákům. No a hokejisté Třince budou v dnešním 6. kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Celkem je v nejvyšší soutěži na programu 6 zápasů. A teď pojďme do našeho regionu.
8: Praha 6 začala v parku Ladronka stavět nový areál kolečkových sportů. Nabídne špičkové zázemí pro vrcholové sportovce i veřejnost. Součástí bude 200-metrová závodní dráha s parametry pro pořádání mezinárodních soutěží, zhruba 400-metrový okruh a plocha pro výuku. Stavba podle současného předpokladu potrvá rok.

0: Areál bude mimo závody a tréninky přístupný veřejnosti zdarma. A počasí dneska má být jasno, teď po ránu se jen ojediněle mohou vyskytovat mlhy. Teploty do 25 stupňů. Z Prahy Dominik Šmaus.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli,

0: Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: My jsme tady a vy taky, to je dobře, hezké ráno.
2: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
1: 7:03 vám přejeme fantastické ráno. Hudba nachystaná, Jennifer Lopez a Pitbull on the floor, tím startuje další hoďka, tak jdem na to, šampioni.
0: Hit Radio City.
3: Zajlou, já tu sám.

0: Jennifer Lopez, Pitbull on the floor na Hit Rádiu v 7.06.
1: Otázka, kvůli který se společnost dokáže pohádat, je rozhodně ta, jestli koukáte na filmy s dubbingem, anebo v originálu. My Češi v tom máme celkem jasno, údajně 71% z nás dává u filmů a seriálů přednost dubbingu a originál pravidelně sleduje jenom 29%. Tak jak to máte vy?
0: No, pohádat společnost. My jsme byli schopni se o to poštěkat i doma, když moje chtěla se na to dívat v originále v angličtině a já samozřejmě v dubbingu. No. Takže já si myslím, ale že nějaký pořady nebo seriály, na ty se nedá dívat, jako když už je vidíš nějak, tak už se nemůžeš pustit pak třeba v angličtině, třeba Sám doma mě napadá, jo.
1: No to rozhodně a Harry Potter, takovýhle věci. Já musím říct, že když jdu do kina na nový film, tak vždycky v originále s titulkama, ale když se na něco koukám doma, tak většinou stejně u toho dělám další věci a chci slyšet tam tu češtinu.
0: Mně totiž přijde, že ty filmy právě v těch kinech jsou nadabovaný čím dál míň. Než dřív, jako je můj pocit. Nicméně, teďka vlastně z minulý týden my jsme se koukali na Ano šéfe s Gordonem Ramsim a tam to vlastně bylo nadabovaný, takže tam byl ten originál a do toho teda mluvil český hlas, že tam byly ty
1: přes
0: dva.
1: Sebe
0: přes sebe to bylo, jo. A tak si říkám, no tak, jsi to nechtělo číst, ty titulky prostě. Říkám, tak to necháme takhle. No a třeba po minutě jsem to musel vypnout, protože ty emoce tam chyběly, jo. Ten jako český dubbing super, to je jako klobouk dolů, ale nebyly tam ty emoce toho Gordona.
1: Jako český dubber musím opravdu pochválit, protože máme jeden z nejlepších ve světě, ten český dubbing. Nicméně, jak to máte vy? Jestli koukáte teda na dubbing nebo na originál, jak to je u vás?
0: A existuje nějaký film nebo seriál, který byste si v originále prostě nikdy nepustili? Chceme to vědět, pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. Budeme moc rádi, no a myslím si, že všichni budeme rádi za tohle. No, Sofia Mežmeš, Léto s tebou, přespívaná Jirka, tak pojďme na to. 7.08, krásné ráno.

0: One Republic, 7 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio. Hezké ránko. Dívat se na seriály nebo filmy v originále nebo s titulkama, s dubbingem. To je otázka, na to jsme se vás ptali. My jsme se tady se Smem bavili o tom, že na některé filmy prostě už nejde koukat v originále, třeba Sám doma, tady padlo. No a jak to máte vy, tak píšete třeba, že Simpsonovi český dubbing je naprosto geniální, souhlasím.
1: To máte pravdu. Pak je tady zpráva od Davida. Dobré ránko, v originále bych se nikdy nepustil žádný fantasy film, jako je například Pán prstenů, všechny Marmelovky, taky srdcovka Harry Potter. Český dubbing patří fakt jako jeden k nejlepším, natož slovenský Harry Potter, to je dobrá komedie, Hop šup prášok, Metlobal a podobně, to je fakt.
0: To nevím, co to pali na Slovensku, když to tam to dubovali. Taky píše Jana, ahoj šampioni, já koukám na filmy v originále nebo s dubbingem podle nálady a taky jestli u toho něco dělám, ale co miluju s dubbingem je film Forrest Gump, Vladimír Dlouhý je tam prostě dokonalý a ze seriálu miluju v češtině Přátelé, přeji krásný den. Já si fakt myslím, že když něco vidíš poprvé, třeba v tom dubbingu, tak už si to pak nemůžeš pustit v tom originále. Tak taky tady máme hlasovku od Jany z Opavy. Pouštím.
2: Dobré ráno, vám jsem do studia. Dovedete si někdo představit Četníka ze Saint-Tropez v originále? Já myslím, že nikdo z nás. Dokonce jsem někdy dávno četla, že když Finés slyšel Františka Filipovského, nadabovaného, tak se dokonce zajímal údajně, jestli neumí francouzsky. Takže to je jeden z mála příkladů, kdy náš dubbing opravdu je světový. Mimochodem jsem z generace, kdy jsme se angličtinu naučili. Takže určitě dávám přednost skvělému dubbingu. Hezky všem, zdravím z Opavy.
1: Filipovský byl legendární, to je jasné.
0: A ono asi je úplně jedno, jestli umíš nebo domluvíš anglicky, ale přesně jak říká Jana, když se chceš pustit k něčemu, co děláš, tak úplně třeba ne tu angličtinu nechceš jako vnímat, tak prostě česky. Takhle, pojďme se dívat na filmy a seriály tak, jak to máme rádi.
3: Dívejte se mi sem se mi oba dívejte. Ne, že bych proti vám něco měl, ale to mi zaplatí. Dám moc, no.
0: Dostal jsem na četníka normálně chuť.
1: Teďka si, pokud poslouchá tatínek mýho přítele, tak si se musel extrémně získat, protože ten miluje četníky a furt o nich mluví, pokaždý.
0: Tak možná máme program na večer, nicméně program na dalších pár minut je jasný. 7 hodin 17 minut a letí k vám tady paní Gaga a Bruno Mars. Die with a smile na Hit Radio. Tak hezké úterní ráno, šampioni naši.

0: Next to you, Die with a Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, Hit Radio, chvíli po čtvrt na osm. Řešíme tady téma dubbing, jestli se dívat na filmy v českém dubbingu, anebo jestli máte radši originál s titulkama. No a píše třeba Luděk, zajímavá zpráva. Dobré ráno, řeknu možná nepopulární názor, ale český dubbing, jakkoliv je skvělý, je jeden z důvodů, proč Češi tolik neovládají cizí jazyky. Zkrátka jsme si zvykli, že nám to někdo přežvíká do češtiny, osobně jedině originál a je jedno zda v angličtině, islandštině nebo japonštině. Chci slyšet hlas herce a ne dabéra. Často to ubírá na emocích, někdy je to úplně mimo. V závorce Mel Gibson křičící vysokým hlasem Pavla Trávínčka: Svoboda! Ve filmu Statečné srdce mě děsí ze sna do dnešních dnů. Zdraví Luděk.
1: Já musím s tou první částí hodně souhlasit, že určitě nás to ovlivnilo v těch jazycích. Určitě to má nějaký dopad.
0: Děkujeme za zprávu. Taky píše Jana. Ahoj šampioni, ještě mě napadlo, že je strašný, když se zvyklí na konkrétní dubbing a pak to předabují. Hříšný tanec s hlasem Jiřího Pomeje nebo původní scout s Alexem Pisko změní i hlášky a už to prostě není ono. Hezký den, Jana. A to je vlastně pravda, napadlo mě teďka, když to čtu, Vánoční prázdniny s Chevy Chasem, jestli znáte ten film Griswoldovi.
1: Ty jo, tak to
0: neviděli
1: nevím,
0: jste.
1: Nevím.
0: Tak vy, kdo víte, existují asi 3 nebo 4 dubbingy a jeden z nich je opravdu ten skvělý, jo.
1: Já, kde mě to hodně naštvalo, tak byl Shrek. Jo, když tam je nějaká strašně vtipná písnička, která končí nějakým sprostým slovem a oni to pak předabovali a je to úplně jiný a každý, kdo zná originálního Shreka, myslím originální dubbing Shreka, tak je naštvaný, no. Takže
0: to,
1: tam
0: tak
1: mě to taky nakrklo.
0: Neviděl. Tak určitě taky znáte nějaký takový film, který vám předabovali a už to prostě nebylo ončo. Díky za zprávy, díky, že jste se zapojili do vysílání. Za malou chvíli další muzika, Weekend Blinding Lights a taky aktuální doprava, ať víte, jak to po ránu jezdí. Tak hezké ránko, šampioni.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Praze. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 29.9. od 12 hodin Palackého náměstí Praha.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penalti.
14: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne 10 zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
16: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
17: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
18: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
19: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bard.cz.
4: Ale, něco se vám doma nezdá?
13: Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
20: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
21: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
20: Vážně?
21: Já mám Lelosy na sobě celý den.
20: Lelosy. Too comfortable to take off.
22: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
23: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace teď hlásí řidiči v pražských Lipencích. Záchranné složky tam zasahují u požáru domu v ulici Josefa Houtka. Je to tam dočasně neprůjezdné. A pozor taky na cestě do Prahy po dálnici D11, kde čeká zdržení na kilometru 16.
25: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
26: Hit Radio City.

0: Weekend. Už aby zas byl co? Prodloužený ideálně. Blinding Lights, Hit Radio 7.31, pojďme na ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, šoférům elektroaut možná odpadnou povinné zastávky na kafe. Koncern Geely totiž představil novou technologii extrémně rychlého nabíjení pod dohledem AI. Při testech se povedlo nabít auto z 10 na 70% kapacity za pouhé 4,5 minuty. A to už se blíží klasickému tankování. Takový úspěch vůbec nečekali. Zdravotní sestry ze Stotské nemocnice na Plzeňsku se oblékly do retro uniform. Reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měli jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí. No a tohle je nevídaný skandál. Slavný Cristiano Ronaldo zůstal během zápasu portugalské reprezentace celý zápas na lavičce náhradníků. A mimořádná situace ho taky rozladila. Po závěrečném hvizdu si neplácel se spoluhráči, ani nepozdravil diváky. No, takovou situaci nezažil 20 let.
3: A proč tam seděl teda, nebo?
0: No já nevím, tak kdybychom tady měli Davida, možná by nám poradil, ale říkám si, tak proč nevstal, no. Že se teďka stěžuje 20 let, když pane to měl stát manojné. Boha. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Za malou chvíli si s náma můžete během pár okamžiků vydělat na nový šatník. V rychlé pětce hrajeme o voucher na 5000 korun do Citizen.
3: To je takový takzvaný oblečení do městský džungle, jo. Odolá to špíně, potu, pachu, všemu. A za chviličku může být vaše, tak kdo chcete, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
0: Je vlastně ideálně na vesnici oblečení, prostě všude.
3: Taky všude.
0: Tak pište, jednoho vybereme a voláme zpátky. Hezké ráno.

0: Rádio, krásné ráno, tohle je Sia a Kendrick Lamar a tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pět rychlých otázek, za který dneska můžete získat voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak kdo se o to pokusí?
0: Bude to Lucie. Lucie, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak máte ve Frýdku místku? Taky tak hezky jako tady u nás v Praze?
3: Ano.
0: To je prima. To vypadá... vypadá... Ano?
3: Akorát je tu zima.
0: No tady taky, ale vypadá to na hezký den, babí léto. Tak pojďme, pět otázek, které teď dělí od výhry voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Tak připravená?
3: Ne. Jo,
0: jo. Ty tam máš pomocníky. Kdo tam všechno je s tebou v autě?
3: Vojta, toho zrovna vezeme do školy, a Amálka.
0: Ahoj, Vojto.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Amálko.
2: Tak vám držíme palce a jdeme na první otázku.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký byl včera svátek? Byl to Den české státnosti anebo Den boje za svobodu a demokracii?
3: Den české státnosti.
2: Jo.
0: Vojto, tak to jsem hezkým. Dobrý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký sport hrají Karolína Muchová a Linda Nosková, které se o víkendu staly mistryněmi světa?
3: Tenis.
2: Dobře.
0: Šumem.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik slabik má Citizen?
3: 3?
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Lidi, budete vědět, jaké číslo dostanete, když otočíte 9 vzhůru nohama?
3: 6?
0: Ano. A poslední, 5.
2: Probíhá právě teďka babí léto nebo dědovo léto?
3: Babí.
0: Fakt, jo?
2: Babí.
0: Babí léto a vy máte výhru voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen. Vojto, ty seš frajer, čověče. Já bych takhle po ránu nevěděl takhle rychle odpovědi.
2: No ty ani večer.
0: Gratuluju, ani večer. Tak Vojto a Málko, jak se těšíte do školy, co?
3: No a Málka nechodí do školy.
0: Ano.
3: Ale mi se chce do školy.
0: Tobě se chce do školy?
3: Ne, nechce.
0: Nechce. Divný. Tak Lucko, Vojto a Málko, děkujeme za soutěž, mějte se krásně, dobře dojďte, Vojto, ať ti to dneska uteče ve škole a mějte se krásně.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Ahoj, čau lidi.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
0: A teď něco pro vás všechny, kdo ladíte, miluju, snad i vy, Eva Farná, Perpetuum Mobile, tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: pustit už ne.
1: Taky vás to tak baví. Eva Farná, Perpetuum Mobile, 7.42 na Hit Rádiu, krásný ranko.
2: Je to paráda, stejně tak teda venku musím říct, že celý týden nás čeká nádherný babí léto. Pokud vy jste už uklidili zahrádky, vytáhli zimní bundy, tak chyba, protože asi nás čeká takový to jako odškodný za všechny ty propršený víkendy v červenci, co byly. Má být až 25 stupňů a to celkem dlouho.
1: Fantastický, no mě překvapilo, možná to máte podobně někdo, kdo posloucháte, že my pořád máme v noci otevřenou větračku, okno, a ono v noci není úplně teplo, takže tě to v noci probudí, že ti je zima, ale prostě nechce se ti vstát, tak to nějak prostě tak se zabalíš do té deky a nějak to vydržíš, jo. Ale co chci říct, tak včera právě přes den jsme měli taky otevřený balkonovky a okno a teďka nějak fouklo a bylo cítit takovej něco mezi letním podzimním vzduchem úplně, a říkám, já jsem tam stál u toho. To je ono, to voní. Takže tohle si budeme moc užívat minimálně do konce týdne, my jsme se o tom bavili už ráno. Že snad celý říjen by mohl vypadat takhle parádně, hezky, slunečně. Tak dobrých zpráv není někdy dost. No a když se bavíme o tom létě, tak zkusíme tady toho fešáka ze Španělska. Enrique Iglesias, Nadia, za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos.
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
13: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
14: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
15: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
19: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
18: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
7: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení už teď hlásí většina příjezdovek do Prahy. Pozor na dálnici D8, kde to stojí už od 3. kilometru ve směru do naší metropole. A od kilometru 6 popojíždí i dálnice D5. Tam je kolona až ke sjezdu na Pražský okruh. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio 7.54. Dobré ráno. Jestli vám svítí v autě rezerva, tak s ním možná buďte ještě dva dny kámoši. Od čtvrtka mají totiž paliva zlevnit a na jedný nádrži můžeme nechat v peněžence zhruba tak 100 až 150 korun, protože už od pozítří, od 1. října, bychom měli tankovat levněji, vláda zastropuje ceny paliv.
1: Takhle, jestli máte dojezd třeba 7 kilometrů, tak asi do čtvrtka nečekejte.
0: Já bych to dal. Hele, na palubáku dojezd 7 kilometrů a já si říkám, čtvrtek je blízko, tak to zvládneme. No, klesné spotřební dáně taky budou zastropovaný marže a asi vás zajímá, mě to taky zajímalo, o kolik teda ty paliva budou asi levnější. Asi o 2, o 3 kačky, no.
1: Tak kačka.
0: No, tak jako lepší, než drátem do voka. Ale tak mohli by to, ještě trošku, tak kdyby to bylo o 10 třeba, jako asi bychom se nezlobili. Takže pojďme si společně nastavit pravidla, jo. Dneska ani zítra rozhodně netankujeme plnou. Dneska tankujeme jenom tolik, abychom ve čtvrtek hrdě dojeli k pumpě na nule.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. V mnoha knihovnách po celé České republice dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos se kampaň představuje v nové vizuální identitě a nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. V plánu jsou besedy nebo autorská čtení. Obavy týkající se umělé inteligence by měly být brány vážně. Nejedná se o fake news. Řekl to papež Lev 14. v letadle, kterým se vracel z francouzských Met do Říma. Papež nicméně zároveň dodal, že nepropadá panice. Debata o rizicích spojených s AI v posledních měsících zintenzivnila. No a hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. No a míříme do regionu.
11: Pražské MHD dochází k další změně. Týká se tunel busu. Autobusová linka 145, která jezdí mezi Prahou 6 a 8, ode dneška obsluhuje i zastávku Kuchyňka, a to v obou směrech. Rychlého spojení tunelovým komplexem Blanka tak mohou díky tomu využít rovněž lidé bydlící v okolí ulice v Holešovičkách či studenti vysokých škol a z kolejí kolem Pelc Tyrolky. A počasí dneska čekáme teploty do 25 stupňů, mělo by být jasno, teď po ránu se jen ojedinile mohou vyskytovat mlhy. Z Prahy Dominik Šmaus.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je

0: vyhráváš nebo ráno dáváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Ahoj, hezký ránko.
3: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
2: Hele, taky ses na chvíli zasekla, protože já s tím mám od rána trošku problém. Já kolikrát jsem to řekl, třeba 6krát, že je pondělí.
3: Je to tak.
2: Tak je úterý, díky bohu za ty dary. A pokud vás ten prodloužený víkend bavil, chápeme, už možná vylížíte další, který bude klasický. A pokud máte problém se po těch třech dnech volna, pokud jste měli se rozhýbat, tak něco pro vás.
0: Když nemůžeš,
2: to by mohlo pomoct. Tohle jsou Merajové, když nemůžeš, tak přidej v 8.03. Krásný ráno.
0: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva víš.

0: 6 minut po 8. Ladíte Hit Radio, za to díky, tohle jsou Miraj.
1: Představte si, že přijdete do nějaký obrovský haly na Novém Zélandu a proti vám je postavených 300 dokonale učesaných morčat. Tak přesně to se tam stalo na Novém Zélandu teďka o víkendu, protože vybírali to nejlepší morče z celé země a rozhodovali o tom v porotě primárně Češi, jo, převážně. A já si říkám, kdo jiný?
0: No jasně, kdo jiný by tam měl být jako rozhodčí, protože já si teda myslím, a doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmi. Moc, jo.
1: Já nevím, protože, jak teď, ale kdysi rozhodně.
0: No v 90. jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Proč? A proč už není? No, je na farmě.
1: Hele, taky jsme měli morče. U nás teda to morče nedopadlo moc dobře, byť je mamka veterinářka, moc se to nepovedlo.
0: No to u nás teda, kolik je po 8, už můžeme, děti jsou ve škole. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou a on to je docela smutný příběh, jo.
1: No.
0: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci a on se z toho nějak dostal ven, jo. A najednou se ta klec odevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, tak jsme ho prostě, že mu teda jako vystrujíme pohřeb, jsme ho dali do popelnice a on najednou, hop!
2: Tak jsem tady!
0: Hele, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
1: Hele, tak ale to máme nějakou podobnou story. Nám teda z balkonu nevyskočil, to zase jiný zvíře. Nicméně mamka dala křečka na balkon taky v jeho kleci, když uklízela byt, jenže byl asi leden nebo něco takového. A ještě mu předtím dala nějaký salát, který ho nějak nafouknul, neudělal mu moc dobře a zapomněla ho na tom balkoně. Takže Filipek dofilipkoval.
0: No tak ten náš, ten to přežil, no, protože já jsem vlastně mi došlo, že nejenom kočky teda asi mají 9 životů, ale i ten křeček. Jak pak skončil, tak to už je historie, to už je strašně dávno. Tak co vy, měli jste nějaký takový zvíře, měli jste morče, anebo jste měli toho, to morče basic, lomeno, rovná se křečka?
1: Dejte nám vědět číslo k nám 777-937-777 a kromě toho, jestli jste ho měli, tak jestli máte taky nějaký bizarní zážitky s ním.
0: Můžete nám to poslat jako hlasovku na WhatsApp, nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Teď další hity. Tohle je Ava Max. Hezké ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Ve čtvrt na devět, krásné ránko, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, že na Novém Zélandu probíhal závod morčat a kdo jiný to mohl soudit než rozhodčí z České republiky, protože shodli jsme se na tom, že Česká republika minimálně v 90. byla taková morčecí velmoc, křečková, jo, všechno dohromady. Ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové příhody s křečky nebo s nějakými různými zvířátky. Jak to třeba s nima dopadlo, nás zajímalo. Přišla hlasovka od Mirka.
1: Jsou faktoráci. No tak, já jsem měl křečka jako dítě, samozřejmě jsem na něj zapomněl, takže skoro chudák umřel. A můj tatínek ho teda jako rozdejchal injekční stříkačkou vodu do úst. A tak nějak jsem dostal teda samozřejmě vydržkováno. A tatínek říkal, že se o něj bude starat sám. A jednou šel takhle krmit a šel s ním náš vlčák Rex. No a od té doby jsme křečka neměli.
2: To je strašný. To je strašný, ale podobných zpráv tady je víc. Péťa třeba píše, já jsem vyprávěla o tom, jak nám zmrznul morčák. Tak píše, dobré ráno, tak já jako malá měla morčátko Ferdu. Jo, taky jsme měli i Ferdu. A mám zážitek z opačného teplotního spektra. Byli jsme na dovolené s našima a Ferdu hlídali babička s dědou. No a museli se s ním přesunout vlakem a byla zrovna velká vedra. No a milého Ferdu mi v přepravní bedínce dost doslova upekli. Smutný konec jinak veselého morčete. Vždy, když jedu ve vedru vlakem, tak si na něj vzpomenu. Mějte se krásně.
0: Mě strašně zajímá, my jsme chtěli nějaký příběhy s morčatama, nějaký hezký, že jste se s nima hráli. A prostě zatím chodí jenom zprávy o tom, jaký jsme všichni prostě tyrani, jo. Taky píše Šárka, dobré ráno, měla jsem donedávna morče Lojzika, no původně to byla Líza, ale v pubertě se ukázalo, že je to vlastně kluk. Dožil se 8 let, každopádně vteřina například broušení zubů stála více k dentální hygiena pro celou rodinu, ale byl to mazlik a stýská se nám, pěkný den, Šáry. A úplně nakonec tady máme hlasovku, která je vlastně jasně tak trochu jako pro tebe, protože ty jsi říkala, že vám zmrznul na balkóně, křeček. Tak Lucej něco vzkazuje.
3: Nechci vám to kazit s tím zmrzlým křečkem, ale křečkové se v zimě ukládají do spánku.
2: To bylo morče.
3: A možná, kdybyste ho přinesli zpátky z toho balkonu, tak by prostě žil.
0: Ale křeček ne. Nebo morče, prostě říč, morče je nafouklý křeček jenom.
2: Ne, ale já jsem říkala, že tam byly dvě věci. Jednak ho máma dala v té bedínce na ten balkon, kde zmrznul, a do toho mu předtím dala nějaký špatný jídlo, po kterém se nafouknul, a byla to prostě takzvaná dvojitá rána.
0: No my jsme si takhle dělali z křečka morče, že jo, protože on se vždycky nadspal a jak měl ty nadspolý tváře, tak pak je vypadal chvíli jako morče, než to všechno spořádal. Marshmallow, Jonas Brothers, díky za vaše trochu morbidní zprávy, jdeme dál, hezké ráno, zítra 8:17.

0: Chvíli po čtvrt na 9 Hit Radio Fuších. Další hit za moment, třeba tohle. Leony. Zahraje i Tom Walker Leave Light On. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou v autě. Bude doprava. Hezké ráno.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
3: to má podařit. Kráva, kráva, kapr, kapr!
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos!
7: JN Interiér.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
13: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
12: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
13: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
12: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
13: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
16: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
15: Jupi!
16: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
15: Rozložte nové možnosti.
16: Když mobily,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Praze. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 29. 9. od 12 hodin Palackého náměstí Praha.
18: Už víš, co máš s tím ramenem?
19: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
18: Takže musíš zase někam jinam.
19: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
18: To bych taky potřeboval.
19: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
20: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
23: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor v tunelu Mrázovka. Ve směru na Smíchov tam došlo k nehodě, která teď blokuje levý jízdní pruh. Srazilo se tam osobní auto s nákladním. A bourá se taky Věčné ulici, kde se osobák srazil s tramvají. I tam nehoda blokuje jeden pruh.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Hit Radio City.

0: Tom Walker, Leave a Light On. Je přesně půl deváté, vy si dáváte úterní Hit Radio a Jasmin si tady dává croissant. Řekni něco.
1: Mm-mm.
0: No jasně, já to věděl. Pojďme na ranní update s Davidem.
2: Ranní update.
3: Je půl deváté, hezké ráno. Britská firma vyvinula banán, který po oloupání nezhnědne 1 až 2 dny. Čeká už jen na poslední spálení pro prodej v Anglii. Důvod je docela praktický. Podle britských údajů se kvůli hnědnutí vyhodí obrovské množství jedlých banánů. Už žádné zdlouhavé dokazování přestupků, potyček nebo jen odlišných názorů. Koordinátoru dopravy v Moravskoslezském kraji evidentně došla trpělivost a vybaví své revizory přenosnými kamerami. Nosit je budou při všech kontrolách v regionální autobusové a železniční dopravě. No a zajímavý žebříček se stavují každoročně v Maďarsku. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemesrádo, západně od Balatonu. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se nedostali ani do první desítky. Zajímavé by bylo, která obec by to byla v Česku.
0: No, to je zajímavý. Tak která obec by to byla v Česku? Já si myslím, že my nemusíme pátrat, v jaký obci kdo nejvíc vyhledává tyhle pojmy, protože my ty města a vesnice už máme přímo pomenovaný. Tomáš Pičín, Tomáš Kozomín, Řitku.
1: Vojetín.
0: Přesně, nedaleko Českýho Krumlova Kokotín, na jihu Čech Šukačka. To je hned, ale fakt to existuje. Beyoncé Single Ladies, pojďme na to. Mimochodem tohle, jestli někdo chodíte často na svatby, tak to se vždycky pouštělo u toho házení kytice, že jo? Ale to už tady vystřídala dneska Raya Where Is My Husband.
1: To je fakt.
0: To je fakt, takže pojďme zaspomínat na tuhle klasiku, možná i vy jste na to chytala květinu, ženo. Beyoncé Single Ladies, hezké ráno.

0: Sofie. Tohle je Alvaro Soler na Hit Rádiu, krásné ráno Sofie v 8.39 a Jasmin, mě to normálně chybí. Mě to chybí, kdo pak to zvoní a vy nám píšete, že vám ta soutěž chybí taky.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: My jsme na vás celé září, od začátku září v 7 hodin 10 minut tady virtuálně zvonili Péteru. Vaším úkolem, pokud jste byli zaregistrovaní, bylo se jít podívat před dům, jestli tam náhodou nestojíme, měli jste na to půl minuty. Dohromady jsme rozdali 100 000 korun. V pátek bylo velké finále. Šárka z Nymburka vyhrála 50 000.
2: My jsme celý pátek vysílali od 6 do 9 ráno z auta. Jeli jsme opravdu za Šárkou do Nymburka a bylo to strašně hezký předání. Šárka nám psala pak ještě v neděli, tady na Instagram píše: dobrý den, v pátek jste u mě zvonili a díky vám jsem zažila jeden z nejhezčích momentů mého života. Vy i Michal jste úžasní. A pak psala, co ještě udělá s tou výhrou, protože původně moc neměla nějaký plán, takže bylo to strašně hezký od ní i zpětně dostat takovouhle zprávu.
0: No, my jsme se ptali, samozřejmě to je klasická, když něco vyhraješ, co uděláte s těmi penězi? A ty, nevím, to jsou promyslet nejdřív. A co ona napsala vlastně?
2: Že by si koupila nějaký další hudební desky do sbírky, takže vlastně to vrátí takhle do hudby, to je hezký.
0: Nějaký LPčka, hezký. Tak jak to v pátek ráno znělo, pojďme si dát krátkou ukázku.
3: A někdo nám otevírá, budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já, ty to štěně.
3: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin. $50 000, paní Šárka.
2: Michal měl pravdu, ten pes byl větší než já. Byla to doga, která se jmenovala Emil. Bylo to perfektní.
0: Jako když pomenuješ psa Emil, tak si představíš nějaký takový koště, jo, malinký, jo, košťátko, takový malinký chundelatý, ale on prostě vyběh Emil a já měřím skoro 2 metry a u mě byl po prse normálně, jo. A hezký Emil, tak dobré ráno. No bál jsem se, ale dopadlo to perfektně a určitě pro vás něco zase vymyslíme, nějakou takovouhle soutěž.
2: A Šárce moc krát ještě jednou gratulujem.
0: Tak od psů, Emilu a dog, pojďme na Eleny. Jestli jsi někde kolem, prosím. Za chvíli někde kolem a taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Rádiu. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdely z Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
6: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
11: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes, sir! Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Vytáhni Jendu!
18: Co říkáš? Výtahy jedna?
17: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
18: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
17: Povídám, vytáhni Jendu!
18: No jo, výtahy jedna!
19: Teď my už máme výtahy jedna.
18: Jendo?
20: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
21: Jendo, ty seš ale bedna!
22: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
23: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
24: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
25: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
26: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
27: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: George Ezra, Dance All Over Me, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů 8.56. A my jsme moc rádi, že jste s náma odstartovali tenhle zkrácený pracovní týden.
1: To je fakt vlastně, tenhle týden to bude kratší.
0: No můžeme říct, že zítra už je zase středa. Tak se na vás budeme zítra v 6.00 těšit.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Tak se mějte hezky, ať vám to v práci jde. A zítra.
1: Zase od 6 do 9, ahoj.
0: Mějte se hezky, jeden čau.
3: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Provoz stále silný zůstává na příjezdech do metropole. A to od Odolené vody projíždíte v kolonách směrem k tunelům. Kvůli dopravní nehodě na úrovni Bulovky zdržení by mělo být 20 až 25 minut. Také sjezd do Cínovecké ulice k Belská v obou směrech. I tady počítejte se silným provozem a více aut hlásíte také na Černáku a na Štěrboholské spojce směrem do centra. Barandák do Břízka 10 až 15 minut a také příjezd po D5 od Rudné a pak samotný okruh na úrovni Jinočan a Ořechu 20 minut aktuální koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
5: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89. Aplikaci Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se

0: rádi Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Tunel Bus, tedy autobusová linka 145, která zajišťuje spojení mezi Prahou 6 a 8, má ode dneška novou zastávku Kuchyňka. Doplňuje mluvčí ROPIDu Filip Drápal.
2: Což pomůže hlavně studentům ze zdejších kolejí. Obsazenost těch spojů nám utěšeně narůstá, jak ve všední dny, tak o víkendech. A zatím musím zaklepat, že linka je poměrně spolehlivá, nejsou tam nějaké zásadní zpoždění, i když se třeba z něj reguluje Blanka, tak ty autobusy to dokážou obět.
1: Tunel Bus je v provozu denně zhruba od 5 rána do 11 večer a ve špičkách jezdí v intervalu 6 minut. Poslanci se odpoledne sejdou k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před komunálními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výší navrhovaného schodku státního rozpočtu a střetem zájmu premiéra Babiše. Policisté, hasiči, celníci a příslušníci vězeňské služby se dnes dozví plán postupného zvyšování platů. Představí ho ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle jeho dřívějších slov vzrostou mzdy v bezpečnostních složkách v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Fotbalový nároďák odehraje doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Naši v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehli 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa budou ještě větším outsiderem. Hrát se bude v Edenu a výkopě ve 20:45. Dnešní den zůstane většinou jasný, skoro jasný, teploty se budou dostávat na 24 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý vítr.
0: Hit Radio City.
3: Hezké dopoledne, minuta po deváté, s vámi Kateřina Pechová. Kuba si užívá u moře a my mu to samozřejmě přejem, že jo?

Poetika a Zkouším žít. Posloucháte Hit Radio City, krásné dopoledne vám všem. Nad hlavou slunce, zkrácený pracovní týden a k tomu obrovské jméno, které míří do Česka. To je kombinace takhle při úterku, co? Nevím, jestli už to víte. Ta informace je venku doslova pár minut a je to velkolepý. Dámy a pánové, do Česka se vrací naprostá legenda zábavy. Člověk, který, i kdybyste ho třeba zrovna nemuseli, tak vás prostě nenechá v klidu. Colors of Ostrava právě oznámili, že hned první den příštího ročníku, 21. dorazí Robbie Williams. Naprostej král, ať už zpívá pomalu, rychle, ať už jenom vypráví historku. Prostě král. A dokonce uvidí Ostravu pěkně zblízka. Ano, rozhodně důvod, proč na Colors příští rok vyrazit, protože tohle bude jízda. Tak se pojďme na chvilku společně s Robím zasnít. She's the one právě teď. Hezké dopoledne.

0: Maroon 5 a Cardi B společně v éteru Hit Rádia City. Krásné úterní dopoledne. No, mimochodem, je to dneska 57 let, co byl v Československu zaveden pětidenní pracovní týden. No, tak přesně tam se to stalo, jo. Každopádně podívejte se, tenhle týden, jak jsme s nima vyběhli, jo. Žádných pět dní, jenom čtyři. A to je dobrá myšlenka, jo. Pokud vám dneska ten pracovní den nezačal úplně nejlíp, tak se upínejte právě na tuhle informaci. Tenhle týden je kratší a to je skvělý pocit. A ten nejlepší soundtrack samozřejmě k tomu za chvíli Justin Timberlake nebo Krištof a Dominik Aláďa.
1: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
7: Kruta, kruta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos!
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
13: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
14: Snídani?
13: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
14: Oběd?
13: Divadlo Hibernia uvádí
15: romantický muzikál
13: Saturnin.
15: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
13: Od září 2026
15: v divadle Hibernia.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy s tachem IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
19: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
20: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

Krištof a Dominik Aláďa právě teď v éteru Hit Rádia City. A pánové, pozor, mluví se totiž o veřejné databázi ženáčů. Průšvih, je to tak, prý aby bylo na seznamkách jasno, kdo má tak říkajíc kroužek a kdo ne. Polovina chlapů, co má seznamku, teď pravděpodobně urychleně začne mazat profil, ještě než se to spustí. Je mi to naprosto jasný. V Česku by to totiž rozhodně byl nejčtenější web, jo. Představte si to v praxi. Swipenete doprava, dobrý, a vyskočí upozornění. Pozor, tady Pepa je už 12 let ženatý a na ryby chodí jenom proto, aby mohl četovat. Pravdou je, že rozvedený u nás často znamená manželka spí v ložnici a já jsem zrovna v koupelně. Protože, ano, na seznamce možná nenajdete manžela, ale najdete tam rozhodně spoustu těch cizích. Další hity k tomu tohle jsou Ace of Base a Happy Nation.

0: Posloucháte Hit Radio City, tohle jsou One Republic. Máme tady Světový den srdce. A co? Jak je na tom vaše srdce? Dámy a pánové, je dobrý tohle nepodceňovat, protože právě vaše srdce je samozřejmě naprostý základ a teď nemyslím jenom kvůli zamilování a tak, ale právě co se týče zdraví. Mám pro vás skvělou zprávu, protože právě v rámci Dne srdce máte možnost v Praze navštívit hned dvě místa 3. a 4. října, a to Westfield Chodov a taky obchodní centrum Letňany, kde vám zdarma, jo, pozor, zdarma změří tlak, taky vám změří skladbu těla na speciálním přístroji InBody, změří obvod pasu a tak dále. Všechno proto, abyste věděli, jak jste na tom, abyste mohli předcházet těm kardiovaskulárním onemocněním, který jsou v dnešní společnosti velkým problémem, velkým rizikem a hlavně extrémně častým rizikem. No a právě prevence je samozřejmě naprostý základ. Mrkněte se třeba na web zastavmenadvahuaobezitu.cz. Tam se dozvíte konkrétní věci o akci, co všechno tam na vás čeká, a rozhodně doporučuji tuhle možnost využít, protože ani nikomu z nás se nechce moc chodit k doktorům, to je pravda. No ale tady můžete zajít do obchoďáku, nechat se změřit a je hotovo. A maximálně budete vědět, že to chce trochu zabrat. Tak co? Tak jo, 3. a 4. října, 3. Westfield Chodov a 4. OC Letňany. Tak na to myslete. Den srdce je dobré nepodceňovat a proto si dáme další hity. Za chvilku Alex Warren, Činašky nebo Cyril.
1: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak to ní chutná? Vyhraj si obědovou plavbu pro 4. 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejné hospody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Mami, já potřebuju novou bundu.
5: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
4: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
5: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
4: Tak to beru!
5: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschwitz našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídani?
12: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
13: Oběd?
12: Divadlo Hibernia uvádí
14: romantický muzikál
12: Saturnin.
14: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
12: Od září 2026
14: v divadle Hibernia.
15: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
16: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
17: Hit Radio City.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Skvělý Alex Warren v éteru Hit Radio City těsně před 10. Za chvilku Lady Gaga nebo Lil Nas X, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Stále počítejte s více auty, pokud přijíždíte do metropole od Zdib, D8, ulice v Holešovičkách k tunelům. I po odstranění dopravní nehody stále hlásíte silnější provoz. To platí také pro Černák a směr na Štěrboholy. Popojíždět budete také na Pražském okruhu od Ruzyně, dál směrem na Ořech a zdržení kolem 10 minut vás čeká také na sjezdu z D1 na okruh na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%.

0: Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. 7 klíčníků se ráno sešlo ve svatovícké katedrále na Pražském hradě. Otevřeli korunní komoru a uložili do ní korunovační klenoty, které jsme si mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Další symboly státnosti, československé vlajky, prapory nebo vzácné tisky, jsou ode dneška pak k vidění v rámci nové výstavy v Národním památníku na Vítkově. Praha 1 má první komunitní mediační centrum v republice. Obyvatelům poskytuje bezplatnou pomoc při řešení sousedských a komunitních sporů a doplní mě mluvčí jedničky Karolína Šnejdarová.
4: Cílem je nabídnout lidem možnost řešit konflikty včas, bezpečně a za pomoci nestranného odborníka ještě předtím, než přerostou v dlouhodobé sousedské spory, soudní řízení nebo jiné vyhrocené situace.
3: Na centrum se mohou obracet nejen jednotliví obyvatelé, ale také školy, spolky, domovy seniorů a další instituce zřizované Prahou 1. Kritika premiéra Andreje Babiše a kroku jeho vlády dominovala projevům na včerejší demonstraci spolku Milion chvilek. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především vybízet k účasti v nadcházejících volbách. Pořadatelé svůj odhad a počtu účastníků nezdělili. Dodávky domácí sojové omáčky v Japonsku loni klesly na nejnižší úroveň za posledních 75 let. Může za to mimo jiné změna jídelních návyků Japonců, kteří se stále více přiklánějí k západnímu stylu stravování. Jasný, skoro jasný den v průběhu dnešního odpoledne, maxima na 24 stupních a mírný vítr.
2: Hit Radio City.
5: Krásné dopoledne, 2:50. Za chvilku už City Quiz. Do té doby Lil Nas X nebo Lady Gaga. Jdeme na to, Praho.

0: Eva Farná a Mirai, posloucháte Hit Radio City a dámy a pánové, doufám, že už jste dostatečně probraní. Je totiž čas.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak co, mozky nastartované, doufám, že aspoň druhý kafe ve vás, jo? Jsme ready a jdeme na to, dámy a pánové, protože další kolo City kvízu znamená další výhru. Tento týden hrajeme každý den o dva lístky do pražské zoo. A takhle, možná už jste tam byli. Třeba jste tam byli mnohokrát, ale tenhle týden už jsou k vidění geopardí mláďata. Takže ano, je na co se dívat. 5 geopardích mláďat a vy na ně můžete zajít zadarmo. To je docela fair business, že jo? Dobře, stačí znát správnou odpověď. Tu mi napíšete na 777-937-777 a zajímá mě, kdo zpívá tuhle píseň. To je všechno. Víc nemám. Takhle, ano. Ten song se jmenuje Zoo. Jo, to jste asi pochopili. Kdo ho zpívá? Napište na 777-937-777 a jednoho z vás pošlu ještě s někým do zoo. K tomu další hity, tohle jsou Samfeld a Jonas Blue.

0: Offspring s námi v éteru Hit Rádia City a vy jste neskutečný. Další kolo City kvízu je tady. A přišlo fakt spoustu zpráv a hlavně spoustu skvělých odpovědí. Jste úžasný, vyhrát může každý den bohužel jen jeden. Na telefonu už je se mnou Káťa. Káťo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, no mám se pracovně, jako každý den.
0: To je takový jako, směješ se u toho, takže dobrý.
1: Jo.
0: Tak hele, dokud se směješ, je to dobrý. Dost možná se budeš smát ještě víc, protože si můžeš vyhrát 2 lístky do zoo. Stačí mi, když řekneš, kdo zpívá tohle, jo? Kdo by to mohl být?
1: No to je jasný, že Shakira.
0: No tak jasně, že jo. Naprosto skvělá práce. Mimochodem, když si učitel zpěvu řekl, že mečí jako koza, jo? Tak hele, kam to člověk může dotáhnout? Jo. Lidi ho poznávají na Hit Radio City. Každopádně, Kači, moc gratuluju, ty vyrážíš do zoo. Koho vezmeš s sebou?
1: No samozřejmě vezmu syna, to je jasný, ten zvířátka úplně miluje, takže...
0: No tak boží. Tak teď no, jsou tam ještě čerstvý mláďata gepardů, tak myslím si, že to bude stát za to.
1: Jo, tak to bude říkat hned, maminko, vezmem si ho domů.
0: No, hele, za mě super nápad, jako.
1: Jo,
0: Kači, ještě jednou moc gratuluju, přeju, ať ti to v práci utíká, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju moc, ahoj.
0: Je, to je skvělý. Dámy a pánové, nebojte se, další šance totiž zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý. Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
14: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
15: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
14: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
15: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
14: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
15: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
19: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
21: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do -35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Sanctuary a Welshly Arms. Posloucháte Hit Radio City. A teď už se dá soutěžit opravdu ve všem, jo. Soutěží se ve spánku, v pití láku od okurek a na Novém Zélandu teď proběhla soutěž morčat. Slyšíte dobře, morčat, ano. A co víc, pozor, rozhodoval to český rozhodčí. Neskutečný, kam všude my se dostaneme, jo. Ale je pravda, proč ne, jo. Protože tady v Česku proběhla jedna celá generace, která tyhle potvory prostě musela chovat. Takže morče je opravdu do každé domácnosti. Jo, v devadesátkách, v téměř každém pokojíčku, ta jedna krabice s hoblinama, jo. Doufáte, že to zvířátko tam ještě stále je, jo. Pískáníčko, pěkně celou noc. Ale ano, zbytek světa to má spíš jako koníček pro nás. Je to fantazie. Prostě přes 1000 registrovaných chovatelů držíme světovou špičku, jsme v tom fakt výborní. Což vedle hokeje, pití piva a tenisu je vlastně super úspěch, jo. Je to taková národní disciplína. Trošku skrytá, ale je. Jednou to možná dotáhneme i na olympiádu, pokud se tam teda morčata dostanou. Co dostaneme určitě, to jsou další hity. Za chvilku Hunter X a teď jsou tady Atmo Music a Andělé.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: a Audrey Nuňa právě teď v éteru Hitrádia City. 10:45, krásné dopoledne všem a dámy a pánové, je to neskutečný, ale před 574 lety byla vytištěná první knížka na světě. 574 let, prosím vás, byla to buddhistická diamantová sútra, jo, asi jste nečetli pravděpodobně, já teda taky ne, se přiznám, každopádně ano. 574 let, taková připomínka, že pokud si opakujete, jak byste rádi víc četli a zrovna koukáte na Instagramu na zvířátka, tak čtěte, jo? A nebo zůstaňte u toho, že to budete říkat. Další hity k tomu, to vás nezaměstná. Green Day, Temper City nebo Vanessa Amorosi.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme 10 000 autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
18: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
19: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
20: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
21: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
20: Když mobily?
21: Tak Mironet!
20: Klikni dvakrát!
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Vanessa Amorosi s námi na Hit Radio City těsně před 11. Za chvilku Linkin Park nebo Slza, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Kolony se sklidnily, provoz je klidnější jak v centru metropole, tak také na příjezdech, i když s krátkou kolonou ještě počítejte. Na D5 od Loděnice zdržení by mělo být kolem 5 minut, na úrovni letiště Praha směrem z centra hlásíte 5 minut kvůli menší dopravní nehodě a popojíždíte krátce také Barandákem dál do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litr 9,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl.

0: rodiny s dětmi.
1: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Další etapa oprav v okolí letiště Praha začala o víkendu. Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské pokračuje a omezení se teď nejvíce týká obyvatel Tuchoměřic a okolí. Příjezd k letišti ve směru z centra je umožněn obnovenou nájezdovou rampou. Od Slaného se přijíždí standardně a odjezd z letiště do centra zůstává zachován ve stávajícím režimu. Práce potrvají do konce listopadu. Rekonstrukce malého atletického stadionu na Strahově vyjde Prahu na zhruba 42 milionů korun. Důvodem je špatný technický stav areálu. Co všechno tady vznikne, nastíní mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Cílem projektu je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního zařízení, včetně výměny povrchů, atletického oválu a vnitřní travnaté plochy. Nově bude vybudován 4-metrový atletický ovál o šířce 8 drah, nové technické sektory a také sektor pro vrch.
5: Sportoviště tak bude splňovat podmínky pro pořádání soutěží na mezinárodní úrovni. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády a pak později v Kramářově vile budou mluvit o přípravě budoucího unijního víceletého finančního rámce a otázkách evropské bezpečnosti. Začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, autorská čtení a některé knihovny představí nové služby. Novinkou je také spojení s výzvou Čti za nároďák. Celý den zůstane slunečný, jasný, skoro jasný, odpoledne 24 stupňů a slabý vítr.
3: Hit Radio City.
7: Krásné dopoledne, 2:11. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další hity. Teď jsou tu David Guetta a Sia.

Skupina Slza a Celibát s námi v éteru Hit Radio City. Hezké dopoledne všem. A už jsou zase schovaný pěkně v pelíšku. Je to tak, dneska opět naši klíčníci uložili korunovační klenoty zpět do korunní komory. A pokud jste vyrazili, doufám, že se líbilo, pokud jste nezvládli, protože je fakt, že ten zájem byl opět obrovský, každý den tam byla fronta jako blázen, jo, každý den, dokonce včera poslední den, že jo, takže opět stály fronty až do zahrad, neskutečný, a chápu to, je to nádherný a možnost podívat se naživo, to je prostě skvělý, tak pokud náhodou se na vás nedostalo, nebojte. Další možnost zase příští rok. Do té doby můžete natrénovat čekání ve frontách, pořídit nějakou kvalitní stoličku, jo, aby to čekání bylo o něco příjemnější. Ale je to tak, no, na ty nejlepší věci se prostě čeká. Ne, že by naše hity nebyly nejlepší, jo, ale to čekání zkrátíme ATC právě teď.

0: Nielsen a She's So High. Posloucháte Hit Radio City, hezké dopoledne. No a už jste byli na houbách přece, protože houbové žně opravdu pokračují, jak to bylo celý léto fakt špatný, tak teď je to super. Jakože, nevím, jestli koukáte na ty internety, jo, ale to je co druhej post, tak někdo plný košík, jo. Nejlíp je to teda aktuálně v Krkonoších, tam jsou podmínky údajně úplně fantastický, tak možná zajet na výlet. Podle fotek od nás ze Šumavy, tak tam taky dobrý, prosím vás, tam taky můžete zkusit. Myslím si, že v okolí Prahy se docela dá. Nejhorší je to aktuálně v Jihomoravském kraji, tak tam prosím vás na houby určitě nejezděte, no ale jinak šup šup, košíčky do ručky a jdeme sbírat. No a k tomu úterý v práci další hity Robin Schulz a Kido nebo Rose a Bruno Mars už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12. Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
5: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: S mým hlasem mi pomohla AI. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rosea Bruno Mars s námi na Hit Radio City. Krásné úterní dopoledne vám všem. A ano, je teprve 11:30, to znamená, že teď spíš řešíte oběd, ale je důležitý mít se na co těšit. No a i dneska se můžete těšit na náš speciální večer. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Je to takový velmi efektivní a hlavně velmi příjemný cestování časem. A i dneska to bude nabitý. Jako koho by nebavili NSYNC, že jo? Phila Collinse bychom v obýváku chtěli asi úplně všichni. Ano, to všechno a ještě mnohem víc už dneska večer. No, abyste se na to dostatečně naladili, tak teď společně zavítáme do roku 95. Tohle jsou Mňága a Žďorp a i cesta může být cíl. Tak jdem na to.

0: Rehab právě teď v éteru Hit Radio City. Krásné dopoledne, 11:45. Ano, pokud ještě nevíte, co si dáte k obědu, teď byste to měli vymyslet. Ten nejhorší, když nad tím pak sedíte a máte chuť na všechno. Tak držím pěstí, ať si vyberete dobře. Teď se s vámi loučím za chvilku srdcovky s Jirkou Pelnářem. Spolu se uslyšíme dneska výjimečně, ale i ve tři. A za chvilku třeba Justin Bieber. Tak si užijte krásné poledne a dobrou chuť k obědu.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
4: má podařit. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Už víš, co máš s tím ramenem?
9: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
8: Takže musíš zase někam jinam.
9: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
8: To bych taky potřeboval.
9: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
11: Je.
12: Je.
11: To je boží kuchyň.
12: Je. A jak je praktická.
13: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
11: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
12: Je skvělá. Vyťardo.
13: www.juninteriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
17: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Z více auty stále počítejte v oblasti kolem Černáku a ve Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol směrem do centra. Plní se také příjezd po D5 a část Pražského okruhu na úrovni Jinočan. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády Deňková. Na jednání s premiérem Andrejem Babišem dnes do Prahy dorazí šéfka italské vlády Giorgia Meloni. V sídle vlády a později v Kramářově vile budou spolu.

0: odborníci s tím, že nemohou své doktory v některých oborech vychovávat a vzdělávat. Pokračuje ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala.
1: V některých oborech je třeba významně rozšířit možnosti postgraduálního vzdělávání mladých lékařů tak, aby část, a říkám podstatnou část svého popromočního vzdělání absolvovali právě v těchto nemocnicích. Do jisté míry a v některých oborech se to už trochu daří.
0: A teď se ještě podíváme k nám. Sedm klíčníků se ráno sešlo ve svatovické katedrále na Pražském hradě. Otevřeli korunní komoru a uložili do ní korunovační klenoty, které jsme si mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Další symboly státnosti, československé vlajky, prapory nebo vzácné tisky jsou ode dneška k vidění v památníku na Vítkově.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Užíváme si babí léto, i dnešní odpoledne zůstane jasné, slunečné, skoro jasno, teploty kolem 24 stupňů, foukat by měl pouze slabý proměnlivý vítr.
2: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
3: Je to tady, pravé poledne, po státním svátku, po prodlouženém víkendu vás vítám zpátky při poslechu Srdcovek na Hitrádiu. Máme před sebou dalších pět fantastických hitů a zároveň ten šestý na vaše přání. Dnešní výběr bude velmi, velmi specifický, bude to zajímavá směsice a některé z nich, z těch srdcovek, který pro vás mám, budete mít také spojené s filmem. Jako například hned srdcovka s číslem 1, rok 2002, Dnes neumírej, tedy Die Another Day, Madonna a pochopitelně James Bond. Bond, ještě kterého hrál Pierce Brosnan. Kdo bude hrát nejnovějšího Bonda, tak to se stále neví, ale už je snad jenom trojice finalistů. Mimochodem není tam Henry Cavill, který hrál Zaklínače. Smutný. Tak teď, Pierce Brosnan a Madonna na Hit Radio.

0: když to nebude Henry Cavill? To je otázka, kterou si pokládá stále čím dál tím více lidí. Tvůrci pořád mlží, ale prý už mají ve finále pouze 3 adepty na nejnovějšího Jamese Bonda. Tohle je tedy rok 2002, srdcovka s číslem 1 a Bondovka Dnes neumírej.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut, ještě jednou vám přeju nádherné pondělí. Já vím, že je úterý, ale je první pracovní den v tomto týdnu, takže je to takové jako malé pondělí, ale teda rozhodně jako příjemnější. Co? Kdybychom měli všechny úterky jako první pracovní den, jako takové malé pondělí, ten svět by byl mnohem veselější. No jo, ale nebudeme brečet. Don't cry, doslova do písmene. To je srdcovka s číslem 2, kterou tady pro vás mám připravenou od Guns N' Roses. Je to rok 1991 a mě by zajímalo, v roce 1991, když se teďko vrátíte k sobě domů, jak vypadala sedačka u vás v kuchyni? Vzpomenete si? Vybavíte si ji? Byla to taková ta dřevěná, co měla červený sedátko, červený opěrátko, dalo se zvednout uvnitř uložný prostor, kde většinou byly nějaký tašky, igelitky, sáčky na svačinu a tak podobně. Je to ta samá sedačka, kterou já jsem našel na fotce a dal jsem jí do storíčka? Podívejte se, to by mě strašně zajímalo. U mě na Instagramu Jirka Plnář ve storíčku malá vzpomínka a výlet do 90. let. Schválně, jestli přesně tuhle sedačku jste měli taky, docela by mě zajímalo, kolik z nás si ji vybaví. Teď tedy rok 1991, srdcovka Don't Cry. Mimochodem, tenhle song naspívali dvakrát, pokaždý s jinýma slovama. Proč? Tak to netuším.

0: Další nádherný, možná už téměř zapomenutý hit od Pet Shop Boys, ale rozhodně srdcovka. Pro dnešní den už třetí. Je to možné, jak to letí. 12 hodin 16 minut, Babí léto si užíváte na Hit Rádiu i s Jirkou Pelnářem a před námi srdcovka s číslem 4.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já se přiznám, že ještě se tady bavím nad zprávama, kterými píšete, ať už na Instagram, anebo na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, kdy vzpomínáme na legendární sedačku, kterou evidentně většina z nás měla v těch 90. letech doma. Ve storíčku u mě na Instagramu Jirka Pelnář, tak máte fotku, otázkou je, taky si ji pamatujete a máte ji třeba dodnes? Odpověď ano, třeba tady Jitka píše, stojí u nás doma dodnes, nebo tady další zpráva od Jany, ahoj Jiříku, přesně tohle jsme měli, akorát že hnědou a vlastně máme ještě dneska na půdě. Monča, přesně takovou sedačku jsme měli v kuchyni, byl to svatební dárek od tchyně, byla k nezaplacení, když byly děti malé, vzal jsem mokrý hadr, otřela se a zase byla čistá. A těch věcí, co bylo uvnitř. Zdraví všechny, Monika. Tomáš píše, tak teď se mě vrátil opravdu k nám do dětství. Tady, kecám. Teď se mě opravdu vrátil do dětství k nám domů, tak to správně. Pamatuju si, já jsem seděl vždycky napravo a táta na té dlouhé straně. Tak u nás to vlastně bylo úplně stejně. Tak jak je to L-ko, tak táta seděl pod oknem na té pravý dlouhý straně, já jsem seděl u zdi na té krátký, no a máma se sekdou, tak ty byly na židli, že jo? Ha! Jsme tomu vládli tenkrát doma. Je krásný, jak taková blbost, jako obyčejná sedačka vám dokáže vrátit ty nejkrásnější vzpomínky i třeba ke štědrovečernímu stolu. A nebo jenom, když sedíte, brečíte a rodiče na vás hřvou, že nepůjdete ven, dokud ten oběd nesníte. To je nádhera. Stejně krásný jako tenhle hit z roku 95, což je mimochodem cover verze ze 60. let. Annie Lennox na Hit Rádiu.

0: Karolína Lháška. Posloucháte Hit Radio, tohle byla pátá srdcovka, za chviličku ta na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No a naše srdcovka tak je lavice z kuchyně. Ano, já celou dobu říkal sedačka a pořád jsem si říkal, to není ono, chybí mi to správné slovo, takže děkuju, kdo jste mi psali, že to je lavice a že jste ji měli doma taky. Schovávali se do ní igelitky, noviny pod morčata a křečky a nevěřili byste, kolik sourozenců se do ní schovalo alespoň jednou před čertem na Mikuláše. To jsou nádherný příběhy, který mi posíláte na WhatsApp, taky na Instagram. Kdybyste chtěli vědět, o jaké lavici se bavíme, tak je to lavice z devadesátek. Já tady mám dokonce i několik fotek, co jste mi poslali, že ji máte ještě dneska, tak to je jako strop. Já si myslím, že tohle je lavice, která nás reálně přežije. Ta je prostě jako nesmrtelná, protože ta vydržela takových věcí a třeba myslím si, že naši mají pořád ještě jako na chalupě a to prostě nikdy se nemusela opravovat. Dneska tak si koupíte nějaký nábytek a za 2 roky tak jako konec, že jo? To, už vám to nikdo nevezme, rozbije se to přesně po uplynuté době na reklamaci. Asi takhle bych to viděl. Takže můžete se podívat a mám to u sebe na Instagramu ve storíčku, napište mi k tomu i vaše vzpomínky a rovnou přihoďte další hudební srdcovku, kterou byste chtěli slyšet, protože za chvíli si dáme srdcovku jenom na vaše přání.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň

0: Clubhouse.cz. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

Citem neříkej, co má se stát. Je 12 hodin 35 minut. Já vám řeknu, co má se stát a co se taky stane. Dáme si teď srdcovku na vaše přání. Ale upřímně nevím, co se stalo. Jestli jste se nějak jako domluvili, protože já tady mám strašně moc zpráv, abych něco vybral já. Proč? Moc děkuju. Teda já pro vás ty srdcovky vybírám, už 5 jsem jich udělal. Tohle je na vaše přání, ale to je třeba hezký tady. Jana píše, ahoj Jiříku, dneska je prý celosvětový den srdce, což k srdcovkám nádherně sedí. Tak mě napadlo, protože ty jsi srdce tohohle krásného pořadu, že by si si zasloužil zahrát tvoji srdcovku, kterou máš rád. Přeji hezký den. To je tak strašně krásný a tak strašně nesobecký. Až jako vzácný, to se dneska nehodí, to se nedělá teď jako v roce 26. No opatrně. Ne, to moc děkuju. Další zpráva tady. Ahoj Jiří, děkuju za vzpomínku. Ta lavice mě vrátila zpátky k mé rodině do dětství. Díky tobě jsem si dnes vzpomněla zase na moji maminku. Zdraví Zdeňka. Závorka je krásně, zahraj si, co chceš. Taky super. Další zpráva. Zbožňuju tohle počasí, je podzim, babí léto. Máš nějakou srdcovku, která by vystihovala tohle počasí? Zdraví Lucie. No tak asi mi teda jako nedáváte na výběr, tak já si nedám teda tu moji úplně jako oblíbenou srdcovku, aby to nebylo až tak moc obecký. Ale baví mě tady od Lucky vybrat píseň, která by mohla definovat to krásný počasí, který máme venku, takhle na ten podzim. Tak jo, tak jestli něco teď se mě napadá, dejte mi chviličku, 3 vteřiny, 2, 1, tohle si myslím, že by bylo super, tohle si myslím, že vám zvedne dneska náladu a že si normálně otevřete okno do kořán. Tohle je srdcovka ode mě na přání pro vás.

kterou jsem tady kdy dostal. To miluju, to chci, co to je. Tak tohle je prosím rok 1980, Daryl Hall a John Oates, You Make My Dreams Come True. Srdcovka ode mě pro vás, abyste ten podzim měli co nejpříjemnější. No a dáme si další hity. Za chviličku Taylor Swift, teď taky Imagine Dragons. Hezký poledne.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, chviličku před 1:15. Já tady pomalu, ale jestli začínám uklízet studio, jo? Prach máme utřenej, to je v pohodě, ale něco tady musím porovnat, protože v 1 hodinu tady přivítám pro dnešní den mého vzácného hosta Kateřina Marie Tichá. Naše oblíbená zpěvačka, která na začátku října vyráží na podzimní tour a vrací se zpátky do klubů. A přesně o tom my si budeme povídat. Do jakých klubů vyrazí, proč se vrací zpátky do toho intimního prostoru, zároveň jak bude vypadat scéna, jestli každý koncert bude stejný. Mám tady i připravenou otázku od našich kolegyň, což je moc hezký. Mám tady napsáno Jiříku, prosím, zeptej se jí, co si mám vzít na sebe, když půjdu na koncert. To je hezký, že se neptají, co ona bude mít na sobě, ale co vy si máte vzít na sebe, když půjdete na koncert. Tak zajímavý. I na to se určitě zeptám. Dneska tedy Kateřina Marie Tichá ve 13 hodin tady na Hit Radio. No a do 13. zitu ještě Shakira a Burna Boy, The Calling a nebude chybět ani Lady Gaga.
1: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Kráva, kráva.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Kruta, kruta, tchos.
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu?
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
16: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
19: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner pro vozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
22: Já si teda myslím, doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
23: Já nevím, protože, jak teď, ale když si rozhodně.
22: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, kteří nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou, a on to je celá smutný příběh. Jo?
23: No.
22: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci, a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle otevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pořeb, jsme dali do popelnice a on najednou, hop!
23: Tak to je!
22: Hej, tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy, Die Die, dobrý název, to asi dělali, kde je, na finančáku, ne? Davaj, davaj. 12.57, my máme pro vás připravené nejnovější zprávy, Lucie už je s námi ve studiu, za chviličku ji pustíme ke slovu, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Praha je klidnější, centrem metropole projdete bez zásadnějších komplikací. Z více auty počítejte na Pražském okruhu, pokud jedete od Jesenice na letiště. Přerušovaná kolona se tvoří také na sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Alkohol a drogy jsou v tuzemské tržní sítě dětem a mladistvím stále snadno dostupné. V létě kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily pravidla, nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
3: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
2: Do kontrolní akce Adam, tedy alkohol, drogy a mládež, se

0: Na dívka a ještě další učitelka policie uvedla, že má situaci pod kontrolou. Na místo se sjíždějí slovenští ministři. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Děti mají v parku v ulici na Pankráci v Nuslích nedaleko Vyšehradské táborské brány nové hřiště. Nabízí mimo jiné bezbariérový kolotoč a houpačku, kterou využijí i děti s vozíkem. Je tady také houpací auto, skluzavka nebo bludiště, ve kterém děti posouvají různé předměty. Náklady na vybudování činily 6 milionů korun.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dnešní odpoledne opět příjemné, jasné, slunečné, teploty kolem 24 stupňů. Baví léto tady pokračuje, foukat by měl pouze slabý proměnlivý vítr.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
3: Jedna hodina odpoledne, doufám, že máte dobrou náladu a pokud ne, tak posloucháte správné rádio, konkrétně Hit Radio, protože my vám náladu dnes zvedneme a mluvím v množném čísle, protože se mnou ve studiu už je můj dnešní vzácný host, na kterého jsem se strašně těšil a je to definice babího léta, to je prostě sluníčko s tím úsměvem. Kateřina Marie Tichá, Kati, ahoj.
4: Ahoj.
3: Jaké ty máš plány na říjen?
4: Já mám teďka v plánu vyjet na turné s kapelou a budeme teďka hned už příští pondělí vlastně a úterý začínat v Praze v Lucerna Music Baru a do té doby ještě musíme trošičku poskoušet a pak celý říjen vlastně pojedeme to turné a mezi tím v mezičase budeme dělat na písničkách na novou desku, takže úplně totálně pracovní hudební říjen, přesně jak to miluju.
3: Nádhera a přesně o tom se my dneska budeme povídat. Pokud máte jaké jakékoliv dotazy, pište je na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777.

0: Na Hit Radio Super High ve 13 hodin a 7 minut posloucháte dnešní úterní odpoledne, které je pro nás tak trošku jako pondělí, první pracovní den, a já jsem strašně rád, že si ve svůj velmi nabitý čas taky našla chvilku Kateřina Marie Tichá, aby přišla sem za mnou do studia. Ještě jednou oficiálně tedy krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Před tebou je velmi pracovní říjen. Máš před sebou podzimní turné, kdy se vracíte zpátky do klubu. Proč? Proč zpátky do klubu, když máš za sebou vlastně je to skoro rok O2 Univerzum?
1: No, protože za prvý je to úplně jako jiný v těch klubech, než na tom velikým jednom koncertě. Mm-hmm. Člověk si může dovolit těch koncertů udělat prostě 15 a ne jeden, takže si zahraje 15krát a ne jednou, a to je lepší vždycky. A říkali jsme si, že chceme přijet prostě po celé republice za lidma, že zase mm-hmm. oni přijeli za náma do Univerza, tak zase teďka my přijedeme za nima. No a příští rok, tam se uvidí, co bude. Tam je takový jedno velký otazníkový, prostě jedna taková velká otazníková událost, která se možná uděje, možná ne, ale uvidíme, jestli budeme dál v klubičkách, anebo jestli třeba zkusíme něco ještě větší.
0: Já mám teďko úplně husí kůži, protože vím, že O2 Univerzum jsme oficiálně poprvé ohlašovali tady, v tomhle studiu Hit Radia. A teď mám jako nutkání s tebe vytáhnout víc k tomu otazníčku, ale...
1: Ne. Ještě ne, necháme otazníček ještě otazníčkem.
0: Dobře, bude to v Česku? Bude to v Česku.
1: To v Česku.
0: Ok,
1: no,
0: tak aspoň něco víme. Ha, teď víte jako první, že bude velký otazník v Česku. Za rok. Ok, každopádně, jak jste vybírali kluby? Protože vyprodala si O2 Univerzum a teď budeš hrát v Zábřehu.
1: No, tak...
0: Kulturáku.
1: Kulturáku. No, ono, jako to určitě jako víš, nebo ví se to tak obecně, že ty veliký, těch velikých prostor tady u nás, kde se dá hrát, jako zase tolik není. Mm-hmm. Takže prostě my vždycky najdeme nějaký, kde už jsme hráli, kde to bylo fajn, kde byli fajn pořadatelé, kde přišli super lidi. No a tam se prostě rádi vrátíme. A vzhledem k tomu, že třeba já těch zkušeností s těma místama mám jako, a to říkám čistě jako fakticky, požehnaně, protože jsem jezdila s tím Jelenem.
0: Jasně.
1: A to jsme v každém tom kulturáku byli už prostě 9krát, tak jako vím už, kde se dobře hraje, tak se tam ráda vracím.
0: Je pravda, že když jsi na pódiu v kulturáku, tak vlastně slyšíš i úplně zadní řadu, o čem si tam jako povídají v průběhu, co hrajete?
1: Jako zadní řadu slyšet, o čem si povídají, je super. Horší je, když slyšíš ten bar.
0: To je... Jasně.
1: Do takových kultur jako se vracíme trochu míň, protože jako to je v pořádku, že se lidi baví, akorát, že když se baví u úplně nejintimnější písničky do ticha, tak je to prostě někdy těžký. No.
0: Chápu. Zelenou!
1: No, přesně.
0: A ty tam máš ty emoce.
1: Kdybych se mohla narodit znova.
0: Ale je to zase jako kouzlo, které vlastně jako to O2 Univerzum potom nemá, že jo?
1: No, tak oni to, každý to místo má něco extrémně nádherného v sobě a je strašně jako hezký, že máme takovou jako svobodu, že to můžeme střídat.
0: Ty se tím trošičku vlastně jako vracíš i maličko na začátek a teď si říkám, když dáváš dohromady playlist nebo setlist písniček, který budeš zpívat, tak budeš dávat i něco třeba úplně z těch jako úplně začátků?
1: To je hezký, že se ptáš, protože zrovna teďka na soustředění chceme se vrátit právě k některým jako starším písničkám. Mm-hmm. A jak chystáme i tu novou desku, tak až bude ta nová deska a pojedou se ty koncerty k ní, tak já plánuju ten playlist úplně celý jako překopat a nějak do něj jako zařadit třeba i ty úplně nejstarší písničky, prostě, které jsou staré třeba 15 let. Mm-hmm. Jako netvrdím, že tam třeba bude celá ta písnička, ale třeba aspoň jako kousíček, protože jak člověk má občas k těm starým svým věcem jako despekt, tak mě se to úplně nějak proměnilo a přijde mi to vlastně hrozně jako hezký se k tomu vrátit, protože to je to, jako s čím jsem poprvé jako šla do světa a je to prostě, je to takový romantický. No.
0: Jaká byla první písnička, kterou si napsala a nahrála?
1: To byla písnička, co se jmenovala Vzpomínej.
0: My jsme tady na Hit Radio, což je pro mě nejlepší rádio v celém Česku a my tady umíme zázraky. A já tady Vzpomínej mám. Kdy jsi ji slyšela naposledy?
1: Ty jo. No to ani ne, to ti nedokážu říct, jako já nevím, já asi třeba před 5 lety někde náhodou, nebo jo, víš kde? V Penny Marketu ji hrajou. když jdeš nakupovat.
0: Jo, ale to je pro nás, pro nás, pro chlapy. My si nikdy nedokážeme vzpomenout, co máme koupit, co nám říká naše paní. Tak jo, tak dáme si Kateřina Marie Tichá, vzpomínej, že to pár let zpátky.

0: Na Hit Rádiu Vzpomínej a Kateřina Marie Tichá, píseň, kterou napsala v nějakých 14-15 letech, něco takového, pak se vydala, to bylo v 17, v 18?
1: 17, něco takového.
0: To je neuvěřitelný. Prostě pár let zpátky. Vzpomínej, tady když jsi slyšela teď momentálně sebe, tenkrát, co všechno se změnilo za tu dobu u tebe?
1: Já mám pocit, že jsem úplně jako jiný člověk od té doby, protože se změnilo jako úplně všechno. Jediné, co se nezměnilo, je, že jsem pořád stejně jako šťastná, že to můžu dělat, tu práci a psát tu muziku a psát ty písničky, to je furt stejný.
0: Vy pracujete na nový desce. Na podzim píše se lépe než v létě?
1: Rozhodně.
0: Jo.
1: Jako pro mě je prostě říjen a listopad jsou pro mě takový extrémně jako romantický období. Mě vlastně přijdou nejromantičtější z celého roku. A vždycky, když jsem se zamilovala, tak to bylo v říjnu nebo v listopadu. Vždycky, v životě, jako úplně po každý. Takže kromě samozřejmě takových těch letních lásek.
0: A tak to je letní láska.
1: To se nepočítá, přesně, to se nepočítá.
0: Letní láska musí skončit ideálně jako přesně, začátkem září, aby to byla
1: tak,
0: letní láska.
1: Přesně, a aby právě v září je pak trošku jako času se z toho probrat. A v říjnu je to úplně ideální se zamilovat. Takže já prostě na podzim píšu strašně ráda, protože mi to všechno přijde fakt takový jako sentimentálně nostalgický, prostě teďka je, začne být to šero, začnou padat ty listy, všechno je nádherně barevný, prostě miluju to.
0: Jaké tedy bude podzimní turné? Bude také v duchu Melancholie? Protože kdo jste si nás naladil právě teď, ta Kateřina Marie Tichá je tady dnes na Hit Rádiu právě kvůli tomu, že na začátku října začíná jezdit podzimní tour.
1: No ono právě tam, tu melancholii já si odbydu venku na té procházce v tom parku a potom večer se chci bavit, takže to bude spíš zábava, bych řekla, než melancholie, ten říjen a listopad večerní v rámci turné.
0: Já tady mám hrozně hezký dotaz od jedné z našich posluchaček a zároveň i od našich kolegyň. A to je oblečení. Ale pozor. Co si mají oni vzít na sebe na koncert do klubu?
1: Něco, v čem jim nebude horko. Takže pozor, jo, prodyšný, příjemný materiál.
0: Bude se tančit hodně.
1: Přesně tak, ať můžou tančit, ať se můžou pohybovat, ať jim je dobře, ať je nikdy nic nekouše, ať mají pohodlný boty, asi ne bílý, protože by je někdo mohl pošlapat. A jinak, ať si vezmou úplně, co chtějí, hlavně, ať tam vydržej s náma. Protože mimochodem, já strašně cením ty lidi, co na nás chodí. Nejenom proto, jakože jdou na nás na koncert, jasně, to je super, ale to je věc tam stát, čekat na tu kapelu. Teď ještě nedej bože, když je před kapela. Takže ty tam prostě jako jo, užiješ si, je to super, ale stojíš tam ty záda, pane bože, už prostě nám není jako 20 všem, že jo, někomu jo, ale někomu vůbec, takže já to strašně cením, takže ať se každý oblíkne jak chce, hlavně ať si to co nejvíc jako zpříjemní.
0: Když se teď budeme bavit přímo konkrétně o daném koncertě v rámci toho turné, chystáš pro nás nějaké překvapení?
1: V rámci turné. No, budeme trošičku jako poměňovat ten playlist, vracet se právě k nějakým starším songům a kromě toho taky budeme hrát nějaký nový, úplně nový písničky z té připravované desky.
0: Ó, pozor, to znamená, že fanoušci a faninky na koncertech, na turné budou úplně první, kdo to uslyší.
1: Je to tak.
0: Tak to je neuvěřitelný. Na WhatsAppu 777-937-777 mám krásnou zprávu, kde se píše: Kačenko, zbožňuji vás, máte nádherný hlas. Budete taky zpívat Plamen?
1: Tak, jasně, že jo. Tak jasně.
0: A tak možná. A co když si ho dáme i teď?
1: Jasně.
0: Jo, tak pojďme, jo, tak pojďme. Kateřina Marie Tichá, host Hit Rádia, dnes ve 13 hodin a 19 minut a velmi oblíbená píseň Plamen.

0: Už brzy budete moct slyšet i tento hit živě na jednom z podzimních koncertů Kateřiny Marie Tiché, která přijala dnes pozvání do studia Hitrádia. Plamen, jasně víme, zazní. To stoprocentně. Když se bavíme o turné, tak je tam i spousta takových jako věcí mimo, a to jsou fotky na sociální sítě, že jo, videa, zdravice a tak podobně. A já jsem slyšel, že ty máš aplikaci, která ti zakazuje jiný aplikace. Tak jak tohle jde teďko dohromady?
1: Já mám takovou aplikaci a pak mám ještě takovou holku, která se mi stará o ty aplikace, co já mám zakázaný. takže ona natáčí ty pozvánky s náma a pomáhá mi prostě jako zařizovat tyhle ty věci, které třeba já jima jakoby nechci úplně trávit čas. Třeba se mi stará o TikTok a takový věci.
0: Jasně, takže... jasně. Já mám doma taky holku a to je moje aplikace, která mi zakazuje jiný aplikace, ale to asi s ním...
1: to je ale jiný za případ. To nemusíš platit aspoň, ne? Já jsem si to musela zaplatit, tu aplikaci.
0: Kolik času si trávila předtím a kolik času trávíš teď na sociálních sítích a proč se to vlastně jako snažíš nějakým způsobem omezit?
1: Já jsem se totiž přistihla někdy v nějakém jako čase před létem nebo tak, že potom mobilu šahám úplně pokaždý, když jako mám volnou chvíli, že jdu přesně z místa na místo, z rozhovoru na rozhovor a najednou scrolluju prostě. A dívám se, a to není tak, že by se člověk podíval na 3 videa a vypnul to. Tam je fakt nějaký v tom mozku jako nutkání koukat a najednou uběhne třeba hodina a ty do toho koukáš a prostě ten čas ti nikdo nevrátí a když to uděláš 10x denně a nebo prostě nevím 20-30x za týden, tak najednou ztratíš tak strašně moc životního času a hlavně mě z toho bylo hrozně smutno, mě to jakoby uvádělo do takových divných jako pocitů, furt jsem si připadala, že nedělám dost, že nejsem dost, že prostě žiju úplně jako nějaký strašlivě jako nudný život oproti tomu všemu, co se jako děje na tom Instagramu těch lidí. A jasně, že logicky vím, že je to blbost, ale přesvědč ten mozek, když do toho čumíš prostě 2 hodiny denně. Takže jsem si řekla, že prostě to nemůžu přece jako si dobrovolně dělat, že to je, jak kdybych byla závislá jako na čemkoliv jiným. Takže jsem se snažila najít nějakou cestu, jak to trochu omezit. No.
0: Tohle je hrozně hezký, protože já mám teď maličko deja vu. Minulý týden tady byla na rozhovoru zpěvačka Leny a ta říkala, že ta má dokonce pouze 20 minut denně. Mm-hmm. Že jako fakt jako striktně 20 minut.
1: Mm-hmm. To je úplně super. Jo.
0: Ale jinak jako souhlasím, na tom Instagramu tam člověk jako občas vidí věci. Já si říkám, měl by někdo udělat Outstagram, aby jsme se jako cítili v pohodě taky
1: přesně,
0: někdy.
1: Přesně. To máš pocit, že nemůžeš vyjít ani ven, aniž bys byl perfektní a přitom o tom to vůbec není.
0: Co ale bude perfektní a my tomu věříme, tak to budou koncerty v rámci tvého podzimního turné. A jaká bude deska? Jak to vypadá s deskou?
1: A deska, já jsem třeba včera cestou na koncert, jsem poslouchala všechny ty písničky, což už máme jako přichystaný, s takovým odstupem, že jsem byla na dovče, takže tam jsem si dala úplně od toho klid a slyšela jsem to poprvé po dlouhý době a mám z toho strašnou radost, protože ty písničky jsou pro mě takový jako světlo. A ty, jako já mám ráda ty svoje desky, předtím miluju ty písničky, co jsem jako vypustila do světa, do téhle doby. Ale oni nějakým způsobem vždycky reflektujou ten jako můj život, ty poslední uplynulý roky. A tahle ta deska mám pocit, že reflektuje ty poslední roky, které byly jako překrásný. A myslím si, že to tam je hrozně vidět. A že tam jsou jako vlastně hrozně pozitivní a takový jako světlý, prostě nevím, jak to popsat líp, prostě je tam, je v ní taková radost v té desce, větší než dřív.
0: To je krásný. A čím to?
1: No, je to, jak říkám, no, je to tím životem prostě, ten život je fajn, zaklepu, ale ten život je prostě hezký a jako odráží se to v tom mým psaní, no.
0: Nemáte v plánu na podzimním turné natáčet i videoklip?
1: Na podzimním turné jakoby vlastně nemáme, ale tyjo, proč ne, že? Že bychom tu nějakou novou písničku tam, to je dobrý nápad.
0: Přímo s těma lidma,
1: no,
0: teda.
1: To je dobrý nápad, to ještě zkusím se zeptat, jestli s tím půjde něco podniknout.
0: A tím se dostáváme k té otázce z minulého vstupu, co si máte vzít na sebe, vemte si něco, aby vám to slušilo, nikdy nevíte, kdy si můžete objevit ve videoklipu.
1: Přesně.
0: Prosím tě, pro tebe, teď v rychlosti. Taková malá rychlopalba, jo? Burčák nebo svařák?
1: Svařák.
0: Dýňová polévka nebo guláš?
1: Dýňová polévka.
0: Dobře, deka a seriál nebo les a déšť?
1: Les a déšť.
0: Klub nebo hala?
1: Promiň, kluk nebo hala? Jo, klub nebo hala.
0: Se blížíte říjen, viď?
1: Je to tak. Je to klub a hala, ale na střídačku.
0: Dobře, úplně na závěr, vinyl anebo Spotify?
1: Jo, teď zrovna Spotify, protože cestuju hrozně, ten vinyl nejde vzít do kabelky.
0: Krásná odpověď. My máme připravenou poslední píseň, což je píseň Kateřiny Marie Tiché, Byt 66. Byt 66, už o něm bylo řečeno spoustu věcí. Každopádně, je něco, co si ještě nikdy nikomu neřekla o bytě 66 a dneska to může říct tady u nás na Hitrády?
1: To je tolik. Ale nevím.
0: Tak to už není tak výjimečný. Nevadí, no tak...
1: Jako nevím, tak já nevím. Asi ne. Asi není. Možná tak jako, že to... Že jsem měla strašně moc jako zábavných situací se sousedama a teď, jak se zeptal, tak se mi vybavilo... Jak jsem bouchala koštětem do stropu, aby paní sousedka přestala mlátit a dupat, abych mohla nahrávat písničky do mikrofonu, protože to dupání bylo slyšet. A nakonec to dopadlo tak, že jsem paní sousedce nesla domácí zavařeniny a nasušený čajíčky a šla jsem jí prosit, aby konečně přestala dupat, že potřebuji nahrávat ty písničky a psát.
0: To je krásný, teď jsme na chviličku byli i v bytě číslo 67. Nádhera. My jsme dneska v srdcovkách, tak jsme řešili vzpomínku na 90. léta a já tady mám na Instagramu ve storíčku fotku lavice z kuchyně. Mm-hmm. Bytě 66, byla takováhle lavice?
1: Štěstí ne.
0: A pamatuješ si takovouhle lavici?
1: Pamatuju si, měl jí můj první kluk doma.
0: Krásný.
1: Seděla jsem na ní a jedla jsem porkovou polívku, pamatuju si to do dneška.
0: Kačí, já strašně moc děkuju za to, že jsi přišla sem na Hit Radio dneska, aby jsme si mohli povídat o tvém podzimním turné. Tak úplně na závěr, kdy se prodávají lístky, kolik máme zastávek a kam se opravdu vyplatí přijet?
1: Tyjo, těch zastávek je spoustu, ale nejbližší jsou teďka v Praze. Jedna už je vyprodaná 5. října teďka. 6. si myslím, že tam ještě pár míst je v Lucerna Music Baru. A všechny ostatní termíny Brno, Ostrava, prostě Hradec Králové, Liberec, Olomouc a tak dál jsou u mě na stránkách Kateřina Marie Tichá nebo na Instagramu nebo i na Facebooku a třeba na těch stránkách, který máme mimochodem úplně krásně nově udělaný, tak tam jsou i odkazy, kde se dají ještě koupit stupenky, kde už je vyprodáno, kde ne.
0: Kdybyste chtěli zažít pak ještě opravdu jakože vyloženě předvánoční nádherný koncert, tak ten úplně poslední je 20. prosince a bude v Krnově.
1: Krnově, to je naše taková zastávka tradiční, bych řekla. Minule jsme ji vynechali kvůli jako univerzu, ale jinak tam jezdíme a to je vždycky opravdu tam jenom je vánoční stromeček na pódiu. Jakože je to fakt romantika. Takže kdybyste byli z tamních krajů, tak určitě doražte.
0: Kateřina Marie Tichá byla dnes hostem Hitrádia a my si dáme na závěr Byt 66. Děkuju za návštěvu.
1: Já moc děkuju za pozvání. Mažu stopy.

0: Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše.
1: A jak to ní chutná?
0: Vyhraj si obědovou plavbu pro 4, 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejného hospody za rohem.
1: Už tento čtvrtek odpoledne
0: na Hydrádiu City.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschwitz našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
12: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
13: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: It's my life. Bon Jovi na Hitrádiu ve 1:45. S váma Jirka Pelnář. Všechno se zdražuje, to víme, prostě pořád máme důvody, na co si stěžovat. A je to opravdu drahý. A je to drahý evidentně hodně i jako v potravinách, jo. Ale pořád může být hůř, protože třeba v New Yorku teď jedna pekárna začala prodávat obyčejný chleba za na naše zhruba 1300 korun. Necelých 1300, jo, $60. To hlavní lákadlo je, že to je prostě prý jako skutečně jenom žitný kváskový chléb, ve kterém není nic jiného než voda, mouka, sůl a čas. Váží zhruba 1,5 kilogramu a není v tom vlastně jako nic. Já myslím, že třeba nějaký jako zlato, že jo, že bude nahoře, nebo uvnitř nějaký cihličky, nebo v mouce, že bude něco. Ne, je to prostě čistě prý jenom kvalitní kus chleba. Za 1300. A mimochodem pozor, stojí se tam fronty. No jo, to je prostě Amerika. To je Amerika. U nás dát chleba za 1300, tak máte vymlácený okna.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
7: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
12: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
13: No jasně, s MND to jde.
12: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
14: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
15: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Pokud vyjíždíte z Prahy po D1 na úrovni Mirošovic, počítejte s více auty. Platí to také pro sjezd z D5 na Pražský okruh nebo část Štěrboholské na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
3: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Ano, go.

0: 25% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanci se schází k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ANO, SPD a motoristů. Schůzi opozice zdůvodňuje výši navrhovaného schodku státního rozpočtu. ODS hlasování spojuje také s nadcházejícími volbami, řekl její předseda Martin Kupka.
4: Chceme vyzvat všechny voliče, aby vystavili v těch následujících volbách Andreji Babišovi jasné vysvědčení. Aby také ukázali, že s tímhle stylem neodpovědného vládnutí zadlužování České republiky nesouhlasí.
3: Na schůzi opozice plánuje kritizovat také údajný střet premiéra Babiše a útoky vlády na soudy, média a neziskový sektor. Zemřela zakladatel také údajný střet premiéra Babiše a útoky vlády na soudy, média a neziskový sektor. Zemřela zakladatelka a ředitelka centra Locika Petra

0: nebe už jen o bod. V případě výhry by se už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast na listopadové baráži. Teď ještě pohled k nám. Opravy mimo úrovňové křižovatky Aviatické a Lipské pokračují. Omezení se teď nejvíce týká obyvatel Tuchoměřic a okolí. Příjezd k letišti ve směru z centra je umožněn obnovenou nájezdovou rampou a od Slaného se přijíždí standardně. Odjezd z letiště zůstává zachován. Práce potrvají do konce listopadu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Dnešní odpoledne opět příjemné, jasné, slunečné, teploty kolem 24 stupňů. Babí léto tedy pokračuje, foukat by měl pouze slabý proměnlivý vítr.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
2: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, venku pořád svítí sluníčko. Tohle je babí léto, jak se sluší a patří, je to krásný, je tam tak někam ještě vyrazit a dát si něco dobrýho k jídlu, nějaký dezertíček, pokud vám na to zbývají peníze. Je možná občas ve věci neříct doma, kolik vyděláváte. Ostatně o tom si budeme povídat už za chviličku.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže opět tady mám prostor jenom a jenom pro vás, aby i vy jste se mohli vyjádřit tady přes Ether Hit Radio. A to tentokrát na téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Polovina lidí v Česku. Co vy na to? Je to možný? Je to reálné číslo? A opravdu je to tak velké číslo? Nebo je to možná ještě málo?

0: Ví vaše polovička, kolik přesně vyděláváte? Ukazujete doma výplatní pásku? Nebo neví přesnou částku, ale třeba jenom jakože cca od tolika do tolika? A proč v případě, že to tajíte, je, nebo v čem je ten důvod? Proč to vlastně jako tajíte? Dejte vědět na 777-937-777 a nebo klidně si můžete jenom tipnout, proč to lidi dělají. Zajímá mě váš názor, co si o tom myslíte, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že polovina lidí v Česku tají před partnerem své příjmy.

0: DJ Avicii na Hit Radio ve čtvrt na 3 odpoledne. Za chviličku Artemas, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady máme horké téma, a to, že
1: vědci
0: tvrdí, že až polovina lidí tají před partnerem své příjmy. Jako první přišla zpráva od Taničky, která píše: chcete mi říct, že můj frér mi za to je prachy? Dobře. Ano, takhle, můžete klidně psát anonymně, jo, na 777-937-777. Co vy si o to myslíte? Čau, já jsem zaměstnaný, takže je to těžší utajit. Partnerka ví, kolik jsem vydělával před 5 lety, od té doby jsem dostal trochu přidáno, ale upřímně nepřiznal jsem to. Nechávám si tak pár drobných pro sebe, abych občas vsadil sportku, koupil si sem tam nějakou blbost a nemusel se doma obhajovat, ale také jí občas něčím udělal radost. Jinak máme peníze dohromady jako rodina. Dobrý, další zpráva. Hele, my s manželkou o tom navzájem víme, protože pracujeme ve stejné firmě pod stejným šéfem, takže neutajíme si navzájem ani halíř. Dobře. Otázku je, kdybyste pracovali každý den, jak by to bylo. Čau, Péťa, my máme s manželem polévky účet, takže víme všechno. Společný, dobrý, autokorekt, už to tady vidíme. Společný účet, takže víme úplně všechno. Péťa, další, jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibáby holmek jeden. Jo, tady, to je doplnění zprávy, tak už mi to dává smysl. Můj partner taky tají. Občas tvrdí, že dnes nezabral, je vyplácen po směně, no občas se to hodí, jelikož tyhle ulité penízky dává do tajné železné rezervy. A pak je k tomu ta zpráva a jenom tak mezi námi. Vždy změní místo této rezervy, abych mu prý nechodila na pětibáby. Holomek jeden, teď už to chápu. Dobrý. No, vědci tvrdí, že je to polovina. Tak uvidíme, jestli to je reálné číslo. Jana tady píše: věřím tomu, že to tak opravdu může být. My sice s manželem máme každý svůj účet, ale máme navzájem přístupy, takže víme, kolik vyděláváme. Ale je pravda, že když jsem byla před manželem ve vztahu, tak jsme si to s bývalým přítelem neříkali. Každý jsme bydleli jinde a nebyla potřeba to sdělovat. Podle mého asi záleží na vážnosti vztahu a zda dotyční spolu sdílejí společnou domácnost, anebo ne. Tady počítám, vypadá to, že možná
1: vědci
0: budou tak trošku mimo, že to možná nebude polovina. No uvidíme, ještě vám pořádávám čas. Co vy si o to myslíte? 777 937 777.

0: Artemas na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že polovina lidí před partnerem tají své příjmy. Proč tyhle témata máme? Máme to i z toho důvodu, abyste viděli, jak to chodí v jiných domácnostech, abyste se možná někde jako necítili sami, anebo si řekli, páni, tak někde vlastně to jako funguje jinak než u nás a taky to třeba funguje. Jako inspiraci, kdybyste něco chtěli změnit. No, mám tady zprávu, kde je krásně napsáno už na začátku, jak vás tak poslouchám, mám to úplně jinak než většina. Takže další inspirace pro vás. Po svatbě jsme si s manželkou rozdělili společné jmění manželů a hospodaříme si každý zvlášť. Když je potřeba, vypomůžeme jeden druhému, ale jinak to zvládáme každý za sebe. Výdaje jedeme na půl, ale kolik přesně vydělává jeden či druhý, tak to neřešíme. Vyhovuje nám to tak, měli jsme to tak už před svatbou. Aspoň si člověk nepřipadá, že mu někdo luxuje jeho peníze. Vlastně díky za hezký téma, občas mi přijde, že nás mají partnerky za bankomat, tak tohle je třeba řešení, jak jim nebýt. Děkuju. Díky za tuhle zprávu. Je to možná další inspirace i pro vás, pro ostatní. Je pravda, že když je člověk ještě navíc jako OSVČ, tak tam to má taky trochu jinak, že jo? Protože každý měsíc vydělá třeba jako trošku jinak. Důležitý hlavně je, aby pořád bylo na nájem, že jo? A to je taky třeba hezká zpráva tady. Já osobně se tím před přítelkyní doslova chlubím a ještě dodám, že hele, koukej, tenhle měsíc máme na nájem a nepůjdeme žít pod most. Tak jo, tak pojďme udělat rezumé. Když to tady dám všechno kolem a kolem dohromady, tak...
1: Vědci
0: tvrdí, že polovina lidí tají před partnerem své příjmy v Česku a já si myslím, že to tak není. Že to nebude polovina. Bude to něco k té polovině, to asi ano, ale myslím si, že jako rovných 50% to i díky vašim zprávám tady v Česku nebude.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
7: Jupi!
8: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
7: Rozložte nové možnosti.
8: Když mobily,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Play na Hit Rádiu ve 14 hodin a 34 minut. Dneska hrajeme proti Anglii. Českou fotbalovou repre čeká druhý zápas v Lize národů. Bude to teda taky oříšek potom Chorvatsku, ale musím jako říct, že proti Chorvatsku to nebylo špatný. Druhý poločas, ten už nesl známky rukopisu nového trenéra a kluci to prostě hráli po zemi. Reálně jsme hráli fotbal. Takže já osobně věřím, že to bude zase o něco lepší a věřím, že i spoustu fanoušků vidí, že teď to bude chtít jenom čas, aby si to sedlo. Co mě teda ještě jako bavilo hodně, když už se bavíme o tom fotbale, tak bylo to nasazení nováčků do hry. Jo, bylo skvělý. A když jsem na stadionu hlásil gól Radostovi, tak já měl normálně husí kůži. První gól v jeho prvním zápase za národní tým, prostě boží. Je teda škoda, že ho potom hned na to odvolali kvůli offsideu, to se nedá nic dělat, takový je fotbal, ale jo, aspoň ten kluk ví, jaké to je slyšet gólovou znělku a vyvolávání svého jména v repre. Třeba ho to motivuje k tomu, aby to slyšel zase. Ideálně už dneska večer. Takže dneska 20:45 Česko, Anglie. No a pokud fotbalu moc neholdujete a vaše druhá drahá polovička ano, a bude pořád žvanit jenom o tom fotbale, tak není nic lepšího, než poslouchat Hit Radio. Protože my pro vás máme už od 18 hodin Hit Radio Classic, pořád, kde uslyšíte fantastický hity, jako například tenhle, Alice DJ. Dáme si hity, které jsou 30 i 40 let životem zkušené. Tady máte pozvánku. Dneska 18 až 21 na Hit Radio. Hit Radio Classic. Buďte s námi. I can see.

0: Mario, tohle byl Pokáč, Solitér, Život občas není fér. Tak pokud to máte tak, že zatímco za chvíli většina půjde domů a vy teprve půjdete do práce na odpolední směnu, tak je to pravda, není to fér, na rovinu, ale někdo to dělat musí. A tak alespoň poslouchejte Hit Radio, protože i společně s vámi na odpolední směnu za chvíli dorazí naše odpolední show, která tady s vámi bude mezi 15. a 18. hodinou a trošku vám tu náladu zvednou. Mé jméno je Jirka Pelnář, já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra ve 12, tedy v pravé poledne, srdcovky Hit Rádia. No a protože je středa, tak si dáme zítra i ruletu dvou smyslů. Tak se máte na co těšit. Mějte se krásně, přežijte to, užívejte den a zítra naslyšenou kde jinde než tady na Hit Rádiu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Už za chvilku společně v odpolední show, ano, oslavíme konec září pěkně stylově. Mimo jiné vám poradím, jak si až do konce života vyřešit narozeninový oslavy. Fantastický, praktický tipy pro vás mám, dostatek humoru, no a samozřejmě si společně dáme taky nepoužitelný. Už za chvíli.
1: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
8: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo?
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
17: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
18: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
17: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
19: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
20: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
1: Woo!
20: zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Výjezd po D1 už od sjezdu z Pražského okruhu dál na Mirošovice. Stále projíždíte v kolonách, počítejte minimálně s 10 minutami. Po pojíždě to budete také Štěrboholskou spojkou od Běchovec, pokud jedete dál do centra. Tady je důvodem dopravní nehoda. Zdržení kolem 5 minut, to je Bubenecký tunel směrem na Troju a také sjezd z D5 na úrovni Jinočan. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. U letiště Praha pokračuje rekonstrukce křižovatky Aviatická. Tento týden začala další etapa, která omezí řidiče od Kladna a Slaného. Jak se doprava mění, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Otevřeme sjezd na letiště ve směru od Kladna a Slaného a ve směru z centra převedeme provoz na sjezd původní. Po Aviatické zůstane zachován provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy.
1: Rekonstrukce křižovatky za 85 milionů korun má končit v září 2027. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby porostou. Po jednání s odbory to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar. V následujících třech letech se každý rok zvednou o 2600 až 2900 korun měsíčně. Cílem má být k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Chci na vejšku.cz, nový web, který pomůže studentům s výběrem vysoké školy. Aplikace sdružuje více než 1700 studijních programů českých vysokých škol. Poskytne informace o uplatnění absolventů, nástupních platech i odhad, jak moc danou profesi v příštích letech ovlivní umělá inteligence.
0: City Extra.
1: Zítra startuje 15. ročník festivalu Film a architektura. Potrvá do pondělí 5. října. Pod motem Byt či nebyt ukáže, jak odvážné vize mění bydlení i celá města a kdo rozhoduje o podobě veřejného prostoru. Nabídne také portréty mimořádných osobností architektury. V Praze se bude promítat v kinech Světozor a Edison Film Hub. Odpoledne zůstává slunečné, velmi příjemné, teploty kolem 24 stupňů a slabý vítr.
0: Hit Radio City.
3: Krásné odpoledne, minuta po 15. hodině, s vámi Kateřina Pechová, další hity, teď je tu Kamrad.

David Stipka a Benjis, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne. Milí knihomolové, míříme do Singapuru. Prosím vás, tam teď skvělá věc, jo. Vládě totiž dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítačů, smartphonů, tabletů. To je

problém obecně i u nás, to víme. No a tam se rozhodli odměňovat ty, který každý den stráví aspoň čtvrt hodinky s knihou. Hele, čtvrt hodinky, to je pár stránek, jo? To se ani pořádně nedozvíte, co se děje. Zbohatnout se na tom teda nedá, ta částka je víc než symbolická, ale jako i tak prostě dostanete peníze za to, že čtete. Což je naprosto geniální věc. A upřímně, přivádí mě to k jedné myšlence, za jakou další aktivitu byste chtěli, aby vám někdo platil? Krom důstojného platu v práci, to je jasný. Ale i kdyby šlo o pár korun, ale když to uděláte, tak si řeknete, jo, mám to hotový a ještě jsem dostala dvacku. Žehlení, převlíkání postele. Schválně, napište mi 777-937-777, za co byste potřebovali nechat si platit. Další hity k tomu, tohle jsou BB Rexa a Faithless.

0: Tohle je Ed Sheeran, vy jste s Hitrádiem City, krásné odpoledne. Tak za jaký další činnosti, kromě čtení, byste si ještě nechali platit, jo? Protože v Singapuru teď začínají platit lidem za to, když se budou číst. Geniální nápad, poprosila bych to zavést i u nás. Míša píše, za zalévání kytek, to bychom byli šťastní já i kytky a kytky by navíc byly živí. No, tak kytkám držíme pěsti. Denisa píše, vytírání, já to prostě nesnáším. I blbá dvacka by byla super motivace, než to dělat zadarmo. Tady to asi chápu, vytírání je takový voprus záležitost. A David píše, já bych chtěl, aby manželce platili za křížovky. Nechápu, jak to dělá, ale kdyby za každou dostávala dvacku, tak jsme milionáři. To by byl krásný svět, kdyby nám platili za všechny tyhle maličkosti. Třeba kdyby nám platili za poslouchání těch nejlepších hitů, co? No nic, je to zadarmo na obou stranách. Imagine Dragons on top of the world a k tomu Lady Gaga už za chvíli.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepě. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit rádio City. Zlepši si náladu.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Je tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
12: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
13: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4 Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4 Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4 Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
19: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
20: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
21: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
22: Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

The Dead Dance. To s Hit Radiem City, krásné odpoledne vám všem. Mám pro vás jednu, řekla bych, velmi dobrou radu. A omlouvám se kolegům z České televize, ti určitě prominou. Nepouštějte si teď, prosím vás, ČT24. Ani omylem, ne, opravdu. Jestli se máte rádi, nedělejte to, protože poslanci dneska hlasují o důvěře vládě. A to je vyloženě festival. Já myslím, že festival bizáru bychom mohli vyloženě vždycky jenom promítat tam odsud. Jo, není potřeba k tomu dělat speciální akce. Možná by nebylo od věci, kdyby existovalo nějaké časové omezení pro projevy. Jo, a úplně jednoduše fakticky, pokud do 10 minut neřekneš nic k věci, tak se ti vypne mikrofon. Hotovo, 20, jo. 10 je možná zbytečně moc, možná bychom to mohli zkrátit. Je to takový to, když byste si po 50. možná i jenom po druhý pustili reprízu seriálu, který vás už na poprvý nebavil. Jo, vlastně je to jako zbytečný. Doslova zbytečný. Takže hele, do uší, radši ty nejlepší songy, to by mělo být dostatečně příjemný. Za chvilku Eva Farná a Miraj a teď jsou tady Bloodhound Gang a The Bad Touch. Tak jdem na to.

0: Avril Lavigne a What the Hell v éteru Hit Radio City. What the hell si možná říkáte dneska, protože, jestli jste si toho všimli, tak Praha je plná anglických fanoušků, jo. Dokonce tak plná, že si můžete místama připadat jako na vylodění v Normandii. Každopádně ano, angličtí fanoušci zaplavili Prahu, naše represe s nima dneska utká. Oni v sobě mají víceméně zabudovaný takový GPS lokátor, který je vždycky spolehlivě dovede k nejlevnějšímu půl litru v okruhu 5 kilometrů. Jo, to je spolehlivá věc, pokud byste chtěli, připojte se k ním, oni vás vezmou na pivo. Praha je v podstatě dneska takový malý Londýn, jenom bez deště a s levnějším pivem. Mám chuť znát jak na lesy, že mám pro tebe postel s nebesy. Teď ještě kež bychom je porazili, ale to se spíš asi nestane. Nevadí, nějakou jistotu určitě máme to, že za chvilku budou Činasky, Matka Žim nebo Taylor Swift.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Savčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Savčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.
7: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
8: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz. Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
15: Hit Radio City.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Činasky a Potkal jsem tě po letech. Posloucháte Hit Radio City. Za chvilku 4 hodiny čekají nás Miley Cyrus nebo David Guetta. Teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Naplnila se Štěrboholská spojka, popojíždíte 20 minut už od Černáku a také od sjezdu z Hradecké dálnice až po Štěrboholi. Po pojíždění hlásíte také odchodová na příjezdu D1 a dál směrem na Běchovice. Zdržení stále přetrvává také na Pražském okruhu, na úrovni Jesenice a pak Jinočan a Ořechu, pokud jedete k letišti. Plní se také Bubenecký tunel směrem na Troju, tady se zdržíte kolem 7 minut a oblast kolem Motola, zejména Bělohorská a Karlovarská ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: JN Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
7: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jnointeriér.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Parku Ladronka vzniká nový areál kolečkových sportů. Trénovat tady budou profesionální sportovci i děti a začátečníci. Popisuje starosta Prahy 6 Jakub Stárek.
2: Nabízí to vlastně prostor pro ty nejmenší, tak aby tady ať už v klubech nebo sami se vlastně učili právě na kolečkových bruslích. Bude nabízet i rychlý ovál pro sportovce, kteří potřebují trénovat rychlobruslení. Navíc k tomu je to připraveno, zatím ještě nejsme plně rozhodnuti, protože to je drahá investice provozního charakteru, že bychom to v zimě osazovali chladícími pásy a že by tady mohlo vzniknout jedno z největších kluzišť v Praze.
1: Stavba vyjde na zhruba 100 milionů korun a potrvá rok. Na novém oválu bude trénovat také Metoděj Jílek, který je pětinásobným mistrem světa v inline bruslení a vítězem olympijského závodu v rychlobruslení. Děti čeká v listopadu test tělesné zdatnosti. Zúčastní se ho žáci 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Stejné testy dělali v roce 2022. Testování nemá sloužit k hodnocení žáků nebo škol. Podle ministra školství Plagy jsou data důležitá pro řízení vzdělávací soustavy i odolnosti a zdatnosti dětí. Extrémní projevy počasí způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny přímé škody na úrodě za bezmála 700 milionů korun. Poničeno bylo 11% osevní plochy zeleniny. Vyčíslení škod na letošní úrodě je ale stále předběžné. Sklizeň totiž končí v říjnu nebo listopadu.
0: City Extra.
1: Začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno
0: extra.
1: Začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé

David Guetta, Alphaville a taky Ava Max, Forever Young v éteru Hit Radio City. A pozor, blíží se bitva o pražský asfalt. Tisíce upravených aut se totiž řídí na Prahu. No, žádný vesnický sraz u benzínky, ne, prosím vás. Do Prahy míří tisíce aut z celé Evropy. 2. října v pátek se sejdou tady u nás. Jo, prosím vás, chystá se tady nelegální a tajná tuning akce. Slyšíte to, jo? Tajná. Aha, ona teda měla být tajná, jo? Jen teda o tom ví policie, chystá se na to, píše se o tom v médiích, takže to tajný se úplně nepovedlo, nelegální to stále je, tak držíme pěstičky a 2. října, prosím vás, radši nikam nechoďte a hlavně nikam nejezděte. Jo? Let's go.

0: Škvoři a síla starých vín. Krásné odpoledne z Hitradia City. Dámy a pánové, už se to blíží. Už za chvíli. Jediná soutěž v českém éteru, kde nemusíte vědět vůbec nic, abyste vyhráli. Jo, stačí nevědět nic a být extrémně rychlý. Další kolo nepoužitelných. Už za malou chvíli a pozor, tento týden soutěžíme o dva lístky na koncert Briana Adamse v O2 aréně, což bude naprosto skvělý koncert. Brian Adams je fantastický. A proběhne to už 13. prosince, takže pokud byste chtěli vzít někoho sebou a vyrazit zdarma na tenhle fantastický koncert, stačí udělat jediný. Právě teď napište na 777-937-777, jsem nepoužitelný a jednoho z vás vyberu a půjdem na to, tak pište. Další hity do té doby Lost Frequencies nebo Linkin Park už za chvilku.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepě. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
16: Vytáhni Jendu!
17: Co říkáš? Výtahy jedna?
16: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
17: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
16: Povídám, vytáhni Jendu!
17: No jo, výtahy jedna!
18: Teď my už máme výtahy jedna.
17: Jendo?
19: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna!
19: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
20: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park dohrávají v éteru Hit Radio City a je to tu. Jediná soutěž, kde nemusíte vědět vůbec nic.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Další kolo nepoužitelných je tady. Tento týden hrajeme o dva lístky na Bryana Adamse. Fantastická věc, stojí za to hrát. No a na telefonu už je dnešní nepoužitelná Janča. Jani, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, hezký odpoledne. No mám se úplně nepoužitelně.
0: Správná odpověď, samozřejmě výborně. Projevuje se to nějak na tobě?
2: No mám trošku tik ve voku.
0: Tak výborně, hele, oči naštěstí potřebovat nebudeš, jo? To je důležitý. Potřebuješ jenom pusu. Ani mozek ne, pač ten vypni teď, prosím tě.
2: Jo? Dobře.
0: Skvělý. Prosím tě, před námi 10 otázek, 10 špatných odpovědí v co nejrychlejším čase a nesmíš se opakovat. Všechno jasný?
2: Ano.
0: No tak jdem na to.
2: Ano.
0: Tak Jani, spouštím stopky právě teď. Jaké je hlavní město Česka?
2: Liberec.
0: Doplni dvojici křemílek a?
2: Pampelička.
0: Jakou barvu má limeta?
2: Červenou.
0: Kolik očí má kyklop?
2: 50.
0: Co je teď za měsíc?
2: Listopad.
0: Jak dělá kráva?
2: Kikriki.
0: Doplň song, mám jednu ruku?
2: Dlouhou.
0: Kdo sežral karkulku?
2: Ježibaba.
0: Kolik nul má tisícovka?
2: Jednu.
0: Kolik máš uší?
2: Tři.
0: Jani, byla tam jedna chyba, víš to?
2: Minta, dlouhou.
0: No, to je škoda, ale jinak to bylo jako hezký, jinak to byla dobrá jízda, jo?
2: No, super, no.
0: Křemílek a pampeliška, to bych chtěla vidět upřímně. To by se mi moc líbilo a mávám do hlavního města Liberce, máme hezký vysílač. Každopádně, Jani, kdyby tam nebyla ta chyba, je to 30,10. Bohužel, musíme přičíst 3 vteřiny, takže 33,10, což ale pozor, i tak je fantastický čas.
2: Mm-hmm,
0: jo, i tak je to kandidát na vítěze, nemusíš se vůbec bát. Jediný, co ti teď doporučuji, je každý den poctivě poslouchat
2: a no.
0: Tak říkajíc všem ostatním přát neštěstí. No.
2: Ne, to ne. Já přeju tě nejlepším prostě.
0: Tak to je skvělý. Jani, budu držet pěsti, děkuju moc.
2: Děkuju,
0: se krásně.
2: Ahoj.
0: Dámy a pánové, máte šanci Janču porazit. A to hned zase zítra.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: Maroon 5 a Christina Aguilera společně v éteru Hit Radio City. No už se to blíží, prosím vás, už jenom chvíli a konečně budeme mít volby opět za sebou, protože takhle, je to fakt šílený, jo, je to šílený, co kdo řek, neřek a tak dále, ale co mně se moc líbí, tak samozřejmě jsme obsypaný billboardama, jo, všichni slibujou a upřímně nikdo vám nedá to, co oni vám slíbí, jo, to je jako jasný. Nejlepší na tom ale celým je taková, řekněme, reakční kampaň jednoho řetězce obchodu, který na všechny tyhle ty marketingové billboardy zareagoval vlastními. A je tam jednoduše obrázek želvy a u toho je text: zvolte želvu, nastaví tempo. No a myslím, že pro tu Prahu by to skoro možná bylo nejtrefnější, co? Pokud se zrovna sunete Prahou, doufám, že váš kronýř trpělivosti stále drží. Další hity už za chvilku, tedy Swims, Damiano David nebo Ego a Robert Burian, tak buďte s námi.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
8: Hit Radio City.
13: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio.
14: Bye.

0: Daddy Swims a Bad Dreams posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Leony nebo Chainsmokers, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Cesta od Černáku až po Štěrboholi se vám prodlouží kvůli silnému provozu a dlouhé koloně na minimálně 40 minut. Popojíždět budete také od nájezdu od Chodova, pak dál směrem na Běchovice. Zdržení je v tomto případě kolem 25 minut. Silný provoz přetrvává také v Ubeneckém tunelu směrem na Troju, plní se Letenský tunel a jeho okolí. Postojíte si už také na Barandáku a v Dobřížské ulici a přerušovaná kolona se stále tvoří také na Pražském okruhu od úrovně Jesenice až po úroveň Barandova, pokud jedete na letiště v opačném směru od sjezdu z D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Už víš, co máš s tím ramenem?
5: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Podcastu Zaostřeno na region Praha je naším hostem Tomáš Portlík, starosta Prahy 9 a kandidát na primátora za ODS. Bydlení je téma, které je v metropoli skloňováno ve všech pádech. Na koupi průměrného bytu v Praze potřebujeme až 16 hrubých ročních platů. Problémem je nedostatečná výstavba.
9: Tu výstavbu my dneska vidíme prostě investora nebo developera jako zlé slovo, ale ve skutečnosti nám strašně přece má záležet na tom, aby jak ten soukromý trh, tak ten veřejný vlastně výstavbu umožňoval. A tak víte, dlouhodobý trendy, kdy se Česká republika celkově umisťuje prostě na těch spodních žebřících celého světa v délce stavebního řízení, prostě znamená, že je to alarmující číslo.
1: Situaci by mohl zlepšit nový stavební zákon.
9: Pokud se podaří to, že se zrychlí ta klasická výstavba, a to ať se týká bydlení, nemocnic, škol, školek, domovů seniorů, takže to bude pozitivní. A pak samozřejmě, jak říkám, vždycky proti sobě stojí nějaké dva veřejné zájmy, jako společnosti musíme říct, který prioritizujeme.
1: Důležitá je také občanská vybavenost a zajímavá je pro metropoli podle Tomáše Portlíka také myšlenka města krátkých vzdáleností.
9: Já si třeba za sebe umím představit i to, že to vzniká všechno v jednom objektu polifunkčně, aby tam vznikaly prostě ordinace pro doktory a aby tam vznikaly mateřské a základní a po případě třeba střední školy, aby někde vznikaly i domy seniorů. A pokud je to všechno na jednom místě a má to vlastně nějaký svůj charakter a urbanismus, tak vždycky to znamená, že ty lidé si většinou vystačí, nebo ty obyvatelé toho místa si vystačí prostě v tom daném místě. Nepotřebují využívat auto, městskou hromadnou dopravu, ale vlastně všechny ty důležité funkce, včetně krámu, prostě jsou na jednom místě. Čili tohle si myslím, že má město podporovat tuhle tu multifunkčnost.
1: Celý rozhovor s Tomášem Portlíkem najdete v podcastu Zaostřeno na region. A přidáme ještě informace o počasí. V průběhu dnešního večera a noci zůstane většinou jasno nebo skoro jasno. Do rána se ochladí na 8 stupňů, zítra nás čeká nadále slunečný a teplý den. Většinou polojasno, maxima 22 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
8: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 17. hodině. S vámi Kateřina Pechová, slunce nad hlavou a ty nejlepší songy k tomu. Hit Radio. Chainsmokers a Coldplay, to je skvělá volba. Tak jdeme na to, Praho.

Leony právě teď na Hit Radio City, krásné odpoledne. A teď prosím vás, pánové se slabšími povahami si možná si zacpěte uši, jo? Tak, výborně. Prosím vás, představte si, v Austrálii kousnul jedovatý pavouk mladíka do přirození. Jo, byl to takový ten druh pavouka, jeho šiet je extrémně bolestivý. Prostě nechcete, aby vás kousnul nikam. Ani do vlasů, prostě nechcete to. Jo, hrůza děs, stalo se to, prosím vás, na mobilních toaletách, jo. Trvalo mu 5 měsíců, než se zhotavil, že jo, dobrý. A než se na ně zase vypravil, na mobilní toalety, jo, očividně jel zase někam na nějakou akci,

A víte co? Tamrcha ho tam rafla znova. Teď si to představte, že jste se z toho sotva zberchali a stane se to znova. Ten kluk už v životě na mobilník ani budky nepůjde. A upřímně myslím, že ani my ne. To jsou takový ty úplně, děs, já mám třeba strach, že mi ze záchoda vyleze had. No, hele, každý se něčeho bojíme. Tak snad se nebojíte, Cyrila, ten totiž začíná právě teď.

0: Hi. Flipside a Trumpets. Posloucháte Hit Radio City. A když jsme u těch trumpet, tak tady máme taky takového jednoho trumberu. Prosím vás, máme kandidáta, možná i na trumberu roku, protože radar v Pražské Uhříněvsi teď jednomu řidiči naměřil rychlost 124 km v hodině na úseku s limitem 50, jo? Hele, co, 74 km nad limitem, no, pohoda ne. Nejlepší na tom je, že se děje samozřejmě to, co se teď děje vždycky. Řidič si jízdu natáčel na mobilní telefon a samozřejmě potom video následně taky sdílel na sociálních sítích. Je to, ono by to nebylo ono, ty lumpárny, kdybyste to nenazdíleli na socky. Hele, to nějak to potom tyhle nezákonné věci nejsou očividně taková jako tak skvělý. Nevím, fascinuje mě ta potřeba si to natočit a ještě sdílet, tak nevím, no, tak snad se mu potom v autobuse bude líbit. To se může taky natočit. A dát si to na socky. Za chvilku další hity čeká nás Pink nebo Poetika.
1: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
2: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.i.brds.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
14: Snídani?
13: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
14: Oběd?
13: Divadlo Hibernia uvádí
15: romantický muzikál
13: Saturnin.
15: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
13: Od září 2026
15: v divadle Hibernia.
16: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
17: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Já si teda myslím, doufám, že tomu nejsem sám, že my jsme prostě morčecí velmoc. Jo?
0: Já nevím, protože... jak teď, ale když si rozhodni.
18: No v devadesátkách jsme buď měli morče, křečka, a nebo pak, co si tak vzpomínám, rodiče, který nám lhali, že zvířátko odjelo na farmu. Já si vzpomínám, my jsme měli teda křečka a on takhle jednou, a on to je celá smutný příběh, jo.
0: No.
18: Jsme měli na balkóně, prostě v kleci, a on se z toho nějak dostal ven. A najednou se takhle otevřela a ten křeček skočil dolů z toho balkónu. Tak jsme pro něj šli, on tam prostě ležel, nohy nahoru, že mu teda jako vystrojíme pořeb, jsme dali do popelnice a on najednou, hop!
19: Tak to je!
18: Tak jsem tady! Já jsem si dělal prču!
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio City. No o blízkosti, to bude i teď. Dámy a pánové, prosím vás, mít sex, to je údajně úplná věda. Jo, to je zajímavý, přitom to všichni zvládáme fantasticky, že jo, bravurně. Zatleskejme si, výborně, ale prosím vás, velmi zajímavá informace. Pro každou věkovou kategorii je totiž nejvhodnější doba na to v jiný čas. A schválně zkuste ruku na srdce i třeba se zkusit vrátit v čase, případně si to představit do budoucna, jo, protože třeba dvacátníci, tak ty, teď se zkuste, jo, vzpomenout si, když vám bylo 20, ty údajně můžou kdykoliv během dne. To víceméně asi souhlasí, ale nejlepší je to prý odpoledne. Tak ono ještě nemáte, že jo, většinou tolik povinností, jo, jako asi je to pravda. Ti po lidi po 30 mají nejlepší sex po 8 ráno, což je ideální tím pádem, ale nepospíchat, jo, jakože nemuset nějak extra brzo být v práci. Po 40 bychom už ale sex měli odsunout už na večer, jo, takže film, víno, splněno, výborně. No a pro 70 je to prý nejlepší v 8 večer, protože potom spí jako zabití. A to dává taky smysl.

0: Nico Santos a Fastboy, posloucháte Hit Radio City. A pokud náhodou vyrazíte na houby, třeba konkrétně do brdských lesů, tak prosím vás opatrně, jo, protože kromě hub tam můžete potkat taky ptáka. Konkrétně teda ptáka, který tam být úplně nemá. Nemyslím žádnýho voajéra, prosím vás. To vůbec ne, ale prosím vás, pobíhá tam nandu pampový. Jo, pokud nevíte, tak to je takový pštros trošku, jo. Vlastně takový sympatický ptáček, asi ho teda nechytejte vlastnoručně, každopádně zatím ještě nikdo neví, koho je, nikdo se o něj nepřihlásil, jo, spatřili ho tam poprvé včera a on si tam teď pobíhá u Zaječova na Berounsku, tak kdybyste tam šli, tak asi opatrně, no a budeme doufat, kdyby tady byl někde majitel nandu pampového, tak prosím vás, je v brdských lesích. Běhá a asi se má vlastně fajn. Za chvilku se ztratíme společně s Evou Farnou, dáme si Neříkej, co má se stát. K tomu Imagine Dragons nebo Hunter X.
1: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak to ní chutná? Vyhraj si obědovou plavbu pro čtyři. 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejného hospody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos!
9: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio City.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na Štěrboholské, na úrovni Štěrbohol, platí to pro oba směry, nabíráte stále zpoždění minimálně čtvrt hodiny. Silnější provoz je aktuálně také v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiátě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
5: Když mobily?
6: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné vzít si platnou občanku nebo pas. Doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
9: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
2: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici ale budou i ve volební místnosti. Premiér Andrej Babiš se po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Jednali o programu příští bezpečnostní rady státu, včetně možné reakce na případný ruský útok na některý z pobaltských států. Nejbližší bezpečnostní rada státu zasedne 20. října. Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii chybět obránce Vladimír Coufal. Má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstaly také Sejk a Schubert. Zápas začne v pražském Edenu ve 20:45.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Večer a v noci většinou jasno, polojasno, výjimečně se ráno vytvoří mlhy, ranní teploty 12 až 7, při uklidnění větru kolem 5 stupňů a ojedinělé na některých místech i přízemní mrazíky. Zítra teplý, místy větrný den, většinou jasná, polojasná obloha a maximální teploty 20 až 24 stupňů.
10: Krásný večer, 2:08, měla tady s váma být teď Lea, ale bohužel nám uvízla na dálnici, musela si volat odtahovku, tak držíme pěsti, doufáme, že všechno je OK. No a nás už čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě to nejlepší pro vaše uši. Právě teď Bell Book a Candle a Rescue Me.

Legendární song Queen a Who Wants to Live Forever. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. No prosím vás, dneska je speciální den, jo? Zeptej se na stupidní otázku. Pravda, někteří lidé, možná taky takové znáte, mají takový den každý den, jo? Ale vy, co to neděláte běžně, tak tohle je vlastně super příležitost, jo? Můžete to zkusit ještě dneska. Já myslím, že se dá třeba, hele, třeba si skočíte někam do hospody, do baru nebo někam, že jo, přijdete a rovnou z první se zeptejte, máte tady záchody? To oni zbožňujou, to vám zaručuju, fakt. Nebo třeba pokud pojedete ještě tankovat, jo, tak potom u pokladny nezapomeňte položit dotaz a to jako musím tady platit, jo. Musíte se i divně zaspát, ať je to jasné, že to je for, jo. Takovej ten poctivej. Jo, tak jo, já taky zkusím jednu, jo, prosím vás. Chcete další písničky? Ha, ha, ha, no jasně.

0: Bravo All Stars, let the music heal your soul. Posloucháte Hit Radio a tohle je strašná pravda. Jo, nechat hudbu, aby vám uzdravila duši, no tak jasně, není to 100%, co si budem. Ale jinak je mnohokrát potvrzeno, že prostě hudba ovlivňuje pozitivně naši náladu, naše emoce, jasně je dobrý si, když je vám fakt smutno, nepouštět úplně nejvíc smutný hity, pokud se nechcete vyplakat. A víme, že vyplakání taky pomáhá, jo. Hele, ono prostě to, se to vyplaví, no, pak se uklepete, vstanete a říkáte, dobré, můžeme znovu a lépe. Já doufám, že znovu a lépe to bude za chvíli. Ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. Too Unlimited, taky Elaine Page, nebo... Tohle rozhodně znáte, co? Skupina Lucie a Ona ví. Už za chvilku do vašich uší.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata. Váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
5: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
7: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Dokonalý soulad. I Know Him So Well. To jsou Ellen Page a Barbara Dixon. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, kdo máte sourozence, tak předpokládám, že i tam, protože ve většině sourozeneckých vztahů probíhá takovýto lehký špičkování. Takový to, že si ze sebe prostě trošku tu legraci děláte. Často to probíhá i v celých rodinách, jo. U nás je to třeba to samý. Já jsem zrovna teď tady mezi písničkama mi volal můj bratr, který obecně moc nikomu nevolá, ale občas se takhle jako ozve. A já jsem mu říkala, prosím tě, já už musím mít mluvit, tak si zavoláme jindy, ahoj. A on, jo. Běž trápit Česko, Kačenko. Tak jestli prosím vás se takhle se sourozenci špičkujete, tak je to v pořádku. Je to zdraví. Jenom je prosím vás důležitý jim to vrátit. Iggy Pop a Candy právě teď.

0: To je genius. Lionel Richie All Night Long v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Blíží se 7:00, úplně výjimečně se s vámi loučím už teď, ale nebojte se, protože to nejlepší z 80., 90. a milénia samozřejmě pokračuje dál. A hele, bude to nabitý, tak doufám, že jste na to ready, jo, že jste připravený, protože ať už si chcete zaspívat v češtině, jo. Tak třeba za chvilku činasky, jednoduše jak se, jo. Třeba pokud chcete být součástí boybandu, do doby, kdy Justin Timberlake měl na hlavě čínskou polívku NSYNC, taky třeba Limal už za malou chvíli. Mějte se krásně, ahoj.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Yeah.

0: Radio City.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
0: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
9: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
8: A vzala si ty s dinosaurama?
9: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
8: Hustý.
9: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v.mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
10: Kráva, kráva, kapr, kapr.
11: Kapr, kapr, husa, husa.
12: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
13: Kruta, kruta, tchos!
12: Nech toho a pojď.
13: Tchos!
14: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Hit Radio City.
6: Zlepši si náladu.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Pohemný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
1: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
3: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř. Individuální přístup.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.